od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

Dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a sloup John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song, The Doors Soul Kitchen, jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Před časem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Becquerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byly The Doors po čtvrté, co znamená to Break on Through to the Other Side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšme z toho strudona.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl. Vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zmývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. Jo.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím od vás ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, vždycky na to koupal kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správnej cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víš, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdeme, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně

0: jsem kdysi sportoval, já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně. Tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro, prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč seš proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal to komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libíčka, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio.
2: Ivan to zpraví.
1: Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měňu vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi úplně první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, že víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkěte tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No, no jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
8: Bo.
7: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně? Opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev v koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly. A my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak chci... Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam mám vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, no. To sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se... Měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá, a já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď, on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě, a ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterým oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Loket staví ve Svatošských skalách nový lanový most. Lidé v Chodově na Sokolovsku můžou vybírat vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. Řidiči v Česku i přes růst cen paliv natankovali meziročně o 3% víc nafty a benzínu. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Ve Svatošských skalách na řece Ohři začala výstavba nového lanového mostu. Přemostění nahradní původní lávku pro pěší, která byla v havarijním stavu. Město Loket za stavební úpravy zaplatí téměř 6 milionů korun.
2: Původní přemostění jeho vlastník město Loket nechal uzavřít už před 3 roky. Přípravy rekonstrukce protáhly komplikace s projektem a neúspěšnou sérií výběrových řízení. Nová lávka by měla opět sloužit pouze pěším. Hotová má být na jaře 2027. Ze Svatošských skal Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
1: Ještě 2 týdny můžou lidé v Chodově na Sokolovsku vybírat peníze dalšího ročníku participativního rozpočtu. Město vyčlenilo na nápady občanů 2 miliony korun. Náklady na jeden projekt pak nesmí přesáhnout 500 000. Pokračuje mluvčí města Martin Polák.
3: Už má ve městě dlouholetou tradici, smyslem je dát obyvatelům šanci, aby mohli přispět svými návrhy na oživení dění kulturního nebo i sportovního ve městě.
1: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali necelé 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o více než 8 korun dražší než minulý rok. Cena nafty pak meziročně vzrostla o zhruba 13 korun za litr. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Kace o tom informuje agentura AFP. Izraelská vláda je podle Kace připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Sport. Tenistka Gabriela Knucsonová při premiéře na US Open prohrála s Němkou Lisovou 2x3-6. První grandslamovou zkušenost ale považuje za důležitou.
4: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký spropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit, a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí, a rozhodně to dá člověku trochu klid.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde přechodně až na zataženo. Během dne se mohou ojediněle objevit přehánky, a to zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vane slabý během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno přeji. Do čtvrtečního rána se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je 3. září a od mikrofonu vám bezproblémový start nového dne přeje Jitka Brušková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání, které bude plné informací a zpráv z našeho regionu, také plné příspěvků, reportáží, pravidelných rubrik a dobré muziky. No samozřejmě ani soutěž nebude chybět. No a když budu konkrétní, tak prozradím, že v následujících minutách na vás čeká rubrika Ahoj rádio. Děti nám vysvětlí, k čemu má klokan kapsu. A v prvním ranním příspěvku se pak vydáme na prkna, co znamenají svět. S blížícím se podzimem totiž taky divadla tradičně vstupují do další sezóny. A co nabídne divákům Pražské národní divadlo, tak to si povíme už za pár minut v dobrém ránu, které právě začíná. No a kterému taky otevřou vrátka písničky od skupiny Olympik a Vabyho Daňka. Tak ať se vám hezky poslouchá, je 5:05. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
6: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: čemu má klokan kapsu?
1: Nosí v ní mládě.
2: Jako na potravu, když nějakou najde, aby si tomu přinesl domů.
3: Klokánkovi zemře máma, tak ten druhý klokan může ochránit za to mládě.
4: Na nákupy, aby nemusel brát s sebou tašku.
5: Na kapesníky, na smrkání.
6: Má to jako kasičku.
7: Že si tam něco dá a nosí to v té kapsičce.
3: A nebo chrání to mládě před zimou, že když mu bude zima, že bude mu teplo, aby nezmrzlo.
8: Může si tam dát vodu, kdyby měl žízeň.
9: Když uklízí bordel, aby tam měl místo.
10: Že když je zima, on nespí, tak se dá ruce do té kapse a bude mu teplo na ruce.
11: Když samice najde to samce, aby to spolu mohli dělat.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, čtvrtek 3. září a dnes je oblačno až skoro zataženo, jen výjimečně se vyskytují přehánky a teploty se pohybují od 10 do 13 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Také dnes nás čeká postupné přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne bude většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde, přechodně až na zataženo. Během dne se mohou ojedinělé objevit přehánky, a to zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 16 až 19 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude mírný západní vítr do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž ta je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Takhle pěkně nám hráli Činasky Donuty a čtvrteční dobré ráno se nám postupně rozjíždí na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už je na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Dívám se na hodiny, za 10 minut bude 17:30. Národní divadlo vstoupilo do 144. sezóny. Zahájení se neslo v duchu Open Air festivalu na Střeleckém ostrově, kde si děti i jejich rodiče mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity s divadlem spojené. No a co nového si pro diváky Národní divadlo v nadcházející sezóně připravilo, tak to už se dozvíte v následující reportáži.
1: Národní divadlo uvede během sezóny celkem 100 různých inscenací, z toho 17 bude nových, tedy premiér.
2: Říká generální ředitel Národního divadla Jan Burian.
1: V činohře v této chvíli už začínáme zkoušet. Zkoušíme vlastně inscenaci s mladými lidmi na havlovské téma. Budeme připravovat mimo jiné v režii Michala Dočekala, bývalého uměleckého ředitele činohry Národního divadla, novou inscenaci Běsů podle Dostojevského. Jan Frič, který letos mimochodem je taky držitel ocenění za nejlepší inscenaci roku, bude u nás režírovat po třetí Antiku, tentokrát Sofoklovu Antigónu, a umělecké duo režijní Skútr našich uměleckých ředitelů připravuje koprodukci Tvrdohlavost společně se Slovenským národním divadlem.
2: Balet Národního divadla se zaměří hodně na klasiku. Uvede třeba Onegina nebo Žizel.
1: Ale taky premiéru baletu Jiřího Kiliana, který ne každému ten baletní titul umožní zkoušet a uvádět a poskytne mu práva, dělá to jenom pro velmi kvalitní soubory.
2: Laterna Magica pak chystá představení Perpetuum Havel.
1: A je to vlastně nonverbální inscenace podle scénáře Václava Havla, dosud nehraného, který napsal v pankrácké věznici. A je to mimochodem na velmi důležité téma, že když člověk přijde o svobodu a o přátelé a dostane se do těžkých podmínek, hlavně nesmí opustit sám sebe.
2: Státní opera zve v nové divadelní sezóně na muzikálové představení Sweeney Todd. Hlavní roli s Adamem Plachetkou. Inscenace, která vypráví příběh britského holiče a sériového vraha, byla podle generálního ředitele velkým hitem v londýnských divadlech. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Letošní seriál turistických výletů po krušnohorské krajině Stříbrná stopa je ve finále. Naposledy startujeme v sobotu 5. září mezi 9. a 11. hodinou poblíž lyžařské školy u Lišáka v Loučné pod Klínovcem. Trasa povede zaniklou osadou Koenigsmühle a obcí Háj k historické vápence u Kovářské. Poslední etapu pak můžete zakončit posezením u ohně s občerstvením a hudbou kapely V5. Připravena je i tombola o hodnotné ceny a jako vždy se jeden z účastníků může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Přijďte si užít den na čerstvém vzduchu a objevte kouzlo Krušných hor už tuto sobotu dopoledne.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Horská služba v Krušných horách staví v lokalitě Neklid u Klínovce novou centrální stanici. Náklady dosahují 60 milionů korun, hradí je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba má být hotová na podzim příštího roku. Střední policejní škola v Sokolově včera oficiálně zahájila nový školní rok. V městském divadle složilo slavnostní přísahu 52 studentů prvního ročníku. Ti budou mít poprvé možnost ještě v rámci čtvrtého ročníku usilovat o nástup do útvarů policie České republiky. Ostrovské gymnázium se nově připojí na městskou teplárnu. 20 let staré plynové kotle totiž dosluhují a školské zařízení je vymění za dálkové vytápění. Na investici se dohodlo město, Karlovarský kraj, teplárna Ostrov a samotná škola. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tým fotbalového Artisu Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny s FC Kodaň. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz v ulicích Máchova, Husova a Příkrá. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtvrtek 3. září, to je dnešní datum v kalendáři a svátek mají Bronislav s Bronislavou, tak určitě jim budeme ve vysílání blahopřát po 6. hodině a taky všem dnešním narozeninovým oslavencům. Ovšem do té doby vám budeme servírovat k snídani samé hudební lahůdky. Právě teď písničky od Karla Gotta a Karla Zicha, taky nabídneme výběr očekávaných událostí i pozvánky za kulturou. Je 5:30. Hezké ráno.

0: Ranní pohodu a hezký poslech přejeme všude tam, kde jste si nás naladili. Dnes je 3. září a co se očekává? Národní rozpočtová rada dnes zveřejní pravidelné čtvrtletní stanovisko k vývoji veřejných financí. V předchozím stanovisku z června rada kritizovala plánované rozvolnění pravidel o rozpočtové odpovědnosti a upozorňovala, že by schodek státního rozpočtu v příštím roce mohl překročit 350 miliard korun po letošních 310 miliardách. Ministerstvo financí v pondělí vládě předložilo návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun. A o rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S plánovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí. A Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji mezd v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mezd z předchozích kvartálů. Mzdy podle nich rostly i reálně při zohlednění inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 282 koruny, když se meziročně zvýšila o 8,1% nominálně a o 6,4% reálně. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a v našem regionu je oblačno až skoro zataženo. Pouze výjimečně se vyskytují přehánky a teploty se pohybují od 10 do 13 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne tedy bude většinou polojasno, kolem poledne a odpoledne oblačnosti přibyde, přechodně až na zataženo. Během dne se mohou ojedinělé objevit přehánky, a to zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Fouká slabý vítr, během dne to bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Na hodinách 5.45 je 5:45.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 11 minut bude 6 hodin a ani dnes nevynecháme pozvánky za kulturním děním našeho regionu. A začneme v Karlových Varech, kde zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a ve Smetanových sadech. V 15 hodin začne slovenská veselice v restauraci u Kaštanů a v 7:30 večer pak zahajovací koncert v hotelu Imperiál. A Karlovarský folklorní festival míří dnes také do Sokolova. Na Starém náměstí se od 15 hodin představí zahraniční soubory, například ze Slovenska, Řecka, Estonska nebo Kyrgyzstánu. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná v 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Tematická komentovaná prohlídka povede zájemce centrem Mariánských lázní. Navštíví místa, kde pobýval celkem 9 sezón král Velké Británie Edward VII. Sraz je v 15:30 u infocentra na hlavní třídě a povede například kolem sousoší monarchů, anglikánské kaple Nových lázní, památného smrku u katolického kostela až do kavárny Edward VII. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají mezi 17. a 20. hodinou na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov. Nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Další pozvánka zamíří do Mariánských lázní. V městském divadle je na programu inscenace 1+1=3. Základní osou příběhu, který začne v 19:30, je manželská nevěra. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic opravuje dva mosty na dálnici D6 u Sokolova. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. Vládní motoristé se sejdou s premiérem Babišem, vadí jim deficit rozpočtu na příští rok. A dnes bude většinou polojasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu mostů na dálnici D6 u Sokolova. Mosty převádějí dálnici přes silnici třetí třídy do Lokte. Práce potrvají do října a vyjdou na 8 milionů korun bez DPH. Stavbaři nejdřív opraví most ve směru na Karlovy Vary, potom most směrem na Cheb, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
5: Během prací vyměníme mostní ložiska a závěry, opravíme odvodnění a odstraníme stopy po zatékání. Zároveň také obnovíme svodidla a povrch vozovky na mostě. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace.
4: Provoz je obousměrně svedený do jednoho pruhu dálnice. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, která má dosáhnout 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
6: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
4: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně dva lidi a dalších pět zranil. Po smrti je taky útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou tři policisté, všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Podle obyvatel domu byl podezřelý známý tím, že se předváděl se zbraní.
7: Sport.
4: Cyklista Matias Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály.
7: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo. Přes den se mohou ojediněle objevit přehánky, zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku se střetlo osobní auto se zvěří.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Více se dozvíte v reportáži Dobrého rána, které obsadí taky pohodová muzika. Hned v začátku písničky od Leony Machálkové a Michala Tučného budeme i gratulovat a povídat si s meteorology, tak ať vám nic neuteče. Je 6 hodin a 4 minuty. Dobré jitro.

0: Ani špetka country nemohla chybět v našem hudebním proudu pohodové muziky na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Michal Tučný a boty z kůže toulavých psů. Posloucháte? Dobré ráno, je 6 hodin a 11 minut a v kalendáři 3. zářijový den. Tak patříte-li mezi ty, kteří mají dnes narozeniny, tak vám posíláme velkou gratulaci. Mezi známé osobnosti, které také budou mít dnes narozeniny, patří český televizní moderátor a hlasatel Alexander Hemala, který slaví 74. narozeniny. Bývalý český hokejový útočník, který je držitelem zlaté medaile z mistrovství světa i zimních olympijských her, Martin Straka slaví 54. Americký herec Charlie Sheen oslaví 61. narozeniny a dalším oslavencem je brazilský zpěvák Gustavo Lima, který slaví 37. Dívám se do kalendáře, svátek mají dnes Bronislav a Bronislava. Jsou to jména slovanského původu, jejichž význam je obvykle uváděn jako bojující za slávu nebo chránící, bránící slávu, či slavný bojovník, nebo respektive slavná bojovnice.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, 6.15, na hodinách je 6:45 a v tomto čase vítám v našem vysílání meteorologa Ivo Bomana, který nám přináší čerstvou předpověď počasí pro dnešní den 3. září. Tak já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké počasí panuje aktuálně v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak panuje polojasná obloha a teploty klesly poměrně nízko. Nejčastěji je mezi 9 a 11 stupni. Karlovy Vary nám hlásí 12 stupňů. Na horách je chladněji, kolem 7-8 stupňů Celsia.
1: Mm-hmm. A jak bude pak přes den?
2: Tak očekáváme zpočátku polojasnou oblohu a během poledne a odpoledne už té oblačnosti bude více. Přechodně může být až zataženo, nejčastěji bude oblačno. Srážek dnes moc nehrozí, snad jen s malou pravděpodobností na horách slabé přehánky a to jen ojediněle. Teploty vystoupí mezi 21 a 24 stupňů, na horách to bude do 19 stupňů. Vítr bude vát od západu mírný od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Dnešní předpověď počasí nám přinesl meteorolog Ivo Boman. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: O příjemný rytmický budíček do dnešního rána se nám postarala hudební skupina Kryštof a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 9 minut bude 6:30. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší ale může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
2: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gencl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary opravují kamenný silniční most ve Slovenské ulici. Investici za více než 6 milionů korun zajišťuje vybraná firma. Až do konce října stavební práce omezí dopravu mezi Lázeňským centrem a hrází vodního díla Březová. Ještě 2 týdny můžou lidé v Chodově na Sokolovsku vybírat vítěze dalšího ročníku participativního rozpočtu. Město vyčlenilo na nápady občanů 2 miliony korun, náklady na jeden projekt pak nesmí přesáhnout 500 000. Karlovy Vary v rámci projektu Město bez kouře umístili u vycházkové trasy pod Jelením skokem novou sochu Kamzíka. Plastiku z korténové oceli vytvořil sochař Tomáš Dolejš. Stojí v blízkosti slavné bronzové sochy, která schlíží ze skalního ostrohu na údolí řeky Teplé už od 19. století. Pražský Signal Festival letos nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na 2 trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří také do Dejvic. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji. Největší světové ekonomiky kromě Číny podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Dvojice fotbalistů Plzně, obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra, mají za sebou operaci kolena. Chybět budou v soupisce několik týdnů. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku nedaleko od bočky do Milíkova se střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Souhrnný přehled zpráv a událostí vyplnil naše dnešní dobré ráno, které vám přináší už další pěknou písničku. Potěší nás s ní slovenská skupina Elán. No a zanedlouho se dozvíte, jaké hosty jsme si pozvali do vysílání a o čem se budeme bavit. No a spolu s Petrem Jungmanem se v kalendáři ohlédneme do minulosti. Tak vstávejte a posnídejte spolu s námi. Je 6:30. Hezké ráno.

0: Poznali jste pohádku Šíleně smutná princezna? Na rádiu vašeho kraje hudební dvojice Helena Vondráčková a Václav Neckář, která taky nemohla zůstat stranou našeho hudebního proudu, a už za moment se dostane ke slovu portorický zpěvák Ricky Martin, který svou písničkou probudí nejednoho spáče. Ale mohlo by vás zajímat, jaké pro vás budeme mít dnešní hosty ve vysílání. Tak po 10. hodině si budeme povídat se spisovatelkou, blogerkou a zakladatelkou spolku Za ruku Petrou Jirglovou. O vzdělávacím cyklu orientovaném na prevenci kriminality, bezpečí seniorů a ochranu před protiprávním jednáním, takzvané Senior Akademii, si pak popovídáme dnes po 15. hodině s tiskovou mluvčí městské policie Karlovy Vary Pavlínou Masmanidisovou. No a do třetice vás pozveme na kovářské sympozium do Bečova. O práci kováře, jak se jí lze naučit a kde získat zkušenosti, o tom všem si budeme povídat dnes od 17:30 večer s našimi hosty Miroslavem Rudolfem a Zuzanou Janouškovou. Tak ať vám ani dnes nic neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Převážně polojasno, teploty od 9 do 12 stupňů Celsia a na horách mezi 7 až 8 stupni. Tak vypadá čtvrteční ráno v Karlovarském kraji a dnes čekejme postupné přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne tedy bude většinou polojasno, během poledne a odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo. Odpoledne se mohou zejména na horách ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. Ještě pár sekund a bude 6:45. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Pátý nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Střední školy v Karlovarském kraji letos rozšířily nabídku o tři nové obory. V Lounech se dnes koná vernisáž k putovní výstavě paměti národa Vysídlení do sídlení. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle nich se sníží flexibilita trhu práce. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Do prvních ročníků středních škol nastoupilo v Karlovarském kraji přes 3,5 tisíce studentů. Školy mají podle kraje celkovou kapacitu naplněnou zhruba ze 70%. Hejtmanství chce studijní nabídku lépe přizpůsobit potřebám firem a dalších zaměstnavatelů. Na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech proto letos otevřel obory sklář a výrobce a dekoratér keramiky. V Chebu na střední integrované škole začínají studenti navštěvovat obor požární ochrana, říká krajský ředitel hasičského záchranného sboru Oldřich Wolf.
3: Ty studenti budou docházet na naše stanice, kde budeme vzdělávat přímo v prostředí hasičského záchranného sboru. Budeme vyučovat renomovaní profesionálové z oboru. Vždycky každý ročník bude mít ty nejmodernější, nejposlednější informace z této oblasti.
2: Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes od 17 hodin koná vernisáž k putovní výstavě s názvem Vysídlení do sídlení, válka nekončí posledním výstřelem. Expozice paměti národa podle webu Městského informačního střediska poukazuje na organizovanou migraci obyvatelstva po roce 1946.
4: Velkoformátové panely představují příběhy pamětníků z Ústeckého kraje. Například Miroslava Holečka, který přišel s rodiči z Volině do Žadce v roce 1947. Pomocí QR kódu si návštěvníci můžou zobrazit celá jejich vyprávění. Výstava potrvá do konce září. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce tady taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
5: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
2: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Sport. Tenista Jiří Lehečka je stejně jako Karolína Muchová ve třetím kole US Open. 24-letý český reprezentant porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Máme hlášenou nehodu osobního auta v Sokolově v Rokycanově ulici nedaleko druhé základní školy. Na místě se tvoří kolona. A na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku poblíž odbočky do Milíkova se střetlo osobní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Slavnostní prapory, desítky policistů, učitelů a také rodičů studentů policejní školy. Tak vypadal včera odpoledne sál Městského divadla v Sokolově. Posluchači střední policejní školy tam zahajovali nový školní rok a my vám reportáž nabídneme krátce po 7:45. Ale ještě předtím si užijeme písničky od Evy Farné a Petra Reska a v anketě Ahoj rádio se pak od dětí dozvíme, co znamená přísloví Tichá voda břehy mele. Je 7:05, přeji příjemné ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
7: Mám prostě od

0: Co znamená přísloví tichá voda břehy mele?
1: Tichá voda jakože není moc hlučná.
2: Břehy mele, že to jako, že to stříká to voda, nebo...
3: Neteče tak rychle a je hezky tichá.
4: Když podá voda z vejšky.
5: Že ty ostrovy jako ta voda spléchne pod vodu.
6: Že ji není moc slyšet, ale že zaplavuje ostrůvky.
7: Že je tichá a čistá.
8: Že třeba když někdo mlčí, tak že třeba ty druhý překoná, že jakože pořád něco říkají, ale zase když nemluví, že budou mít pravdu.
9: Že někdo něco mele.

0: počasí.
1: Americkou zpěvačkou a herečkou Cher jsme přeskočili čas 7:45 a dnešní ranní obloha je polojasná, teploty se nám pohybují od 9 do 12 stupňů Celsia a ještě dopoledne bude většinou polojasno. Během poledne a odpoledne pak oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo. Odpoledne se mohou zejména na horách objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů. Celsia, na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Fouká mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas a za 10 minut bude 7:30. Střední policejní škola v Sokolově oficiálně vstoupila do nového školního roku. Už tradičně akci doprovázel slavnostní slib studentů prvních ročníků. Jejich rodiče a příbuzní si akci nenechali ujít. Odehrávala se v suterénu Městského domu kultury.
2: Hlavní sál Sokolovského městského divadla se plní lidmi. Za chvíli začne slavnostní program, který oficiálně otevře nový školní rok střední policejní školy. Představí se tady hlavně studenti prvního ročníku. I proto je tu paní Markéta Klírová s manželem.
3: Syn nastupuje do prvního ročníku policejní školy. Dneska mají slavnostní slib a myslím si, že ta akce je naprosto úžasná a rodiče vlastně uvidí svoje děti tak, jak je vůbec neznají. Strašně se na to těšíme, žijeme tím už 2 měsíce a myslím, že to bude skvělý a prostředí je úplně nádherný teda.
4: Vlastně to udělá z kluka chlapa taky, že jo? To nahrazuje vlastně vojnu.
2: Paní Nikola je také na slavnostní přísaze. Váš bratr tady bude studovat, jak k tomu přišel, že ho zajímá vlastně zrovna práce u bezpečnostních sborů?
5: Absolutně netuším, ale měl jako na výběr několik a toužil se sem dostat. Přijeli jsme z Plzně a jsem hrozně natěšená.
6: Rapory, na můj povel. Pochodem, hop!
2: Do sálu vstupují policisté se slavnostními prapory. Noví studenti nastupují na jeviště a v jednotném úboru slibují věrnost práci u bezpečnostních a policejních složek.
7: Slibuji, že budu vždy jednat ve prospěch zachování dobrého jména a tradice naší školy.
2: Před malou chvílí složil svůj slib taky Adam, student prvního ročníku, tady už předpokládám, jaké jsou pocity.
8: Jsou to určitě pocity hrdosti. Je to něco, co si ponesu hodně dlouho, je to pro mě velký zážitek a jsem moc rád, že jsem žákem právě tady té školy.
2: Po absolvování bude kariéra u policie?
8: Ano, určitě bude kariéra u policie. Nejspíš ještě půjdu na vysokou školu.
2: Na střední policejní školu v Sokolově se hlásí daleko větší počet zájemců, než škola dokáže pojmout. V letošním roce ji navštěvuje přes 200 studentů a studentek a jen do prvního ročníku nastupuje 52 mladých lidí.
9: Jsou to úplně první žáci, kteří mají příležitost studovat nový vzdělávací program s názvem Vnitřní pořádek a bezpečnost, který je unikátní právě v tom, že mohou už ve 4. ročníku se ucházet o služební poměr u policie České republiky a ve 4. ročníku k maturitě dostudovat v uniformě.
2: Vysvětluje ředitelka školy Ivana Ješková. Podle posledních údajů krajského policejního ředitelství chybí v regionu do plného stavu přes 200 policistů. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Horská služba v Krušných horách staví v lokalitě Neklid u Klínovce novou centrální stanici. Náklady dosahují 60 milionů korun. Hradí je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba má být hotová na podzim příštího roku. Střední policejní škola v Sokolově včera oficiálně zahájila nový školní rok. V městském divadle složilo slavnostní přísahu 52 studentů prvního ročníku. Ti budou mít poprvé možnost ještě v rámci čtvrtého ročníku usilovat o nástup do útvarů Policie České republiky. Ostrovské gymnázium se nově připojí na městskou teplárnu. 20 let staré plynové kotle totiž dosluhují a školské zařízení je vymění za dálkové vytápění. Na investici se dohodlo město, Karlovarský kraj, teplárna Ostrov a samotná škola. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Podle agentury Reuters tak chce dál posílit svou přítomnost v arktické oblasti s ohledem na územní nároky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tým fotbalového Artisu Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny s FC Kodaň. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Máme hlášenou nehodu osobního auta v Sokolově v Rokycanově ulici nedaleko druhé základní školy. Na místě se tvoří kolona. A na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku poblíž odbočky do Milíkova se střetlo osobní auto se zvěří.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak už o ní víte? Houbařská soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary v úterý 1. září odstartovala a vy si v ní po celý tento měsíc můžete zasoutěžit o atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, láhev na pití a taky plátěnou tašku. Stačí postřenout v našem vysílání právě tuto hudební ukázku.

Tak jakmile zazní právě tato ukázka z písničky Houby magický od hudební skupiny Kabát, tak zavolejte k nám do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající pak získá parádní cenu. No a podrobnější informace najdete na našem Facebooku anebo na webových stránkách vary.rozhlas.cz. Je 7:30 a v dobrém ránu za chvíli prolistujeme regionální noviny dnes spolu s Lukášem Staňkem. No a taky se poslechneme ukázku z pořadu Alex a host. Dozvíme se, kolik času potřeboval herec Tadeáš Moravec na to, aby si zvykl na škole v Anglii. Tak zůstaňte i nadále spolu s námi. Hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Na hodinách 7.39 a to je přesně ten čas na dnešní přehled regionálního tisku. Čtvrtečními novinami listoval a zajímavá témata pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk a já ho vítám ve studiu. Dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem tedy píše dnešní regionální deník?
2: Desítka studentů začíná studovat první ročník učebních oborů sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a výrobce a dekoratér keramiky na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. Jak píše regionální deník, oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. S praxí a odbornou výukou pomohou novorolská porcelánka Thun 1794 a karlovarská sklárna Moser, kde mohou studenti po vyučení nalézt uplatnění. Uchazeči prošli přijímacím řízením formou krátkého pohovoru z češtiny a chemie a ke studiu bylo vybráno 5 z nich. Všichni jsou z Karlovarského kraje. 4 chlapci a 1 děvče.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Karlovarské ulice a kolonády a také další místa ve městě ovládl folklor. Jak jsme vás v našem vysílání už informovali, v lázeňské metropoli během 5 dnů vystoupí 12 domácích i zahraničních souborů. Mezi zahraniční uskupení patří soubory z Bavorska, Kréty, Slovenska a Kyrgyzstánu. A jak se můžete dočíst v dnešním deníku Právo, z českých regionů dorazily například hudácká muzika Vinohrad z Moravy, mělnický soubor Jarošovci, jizerská Nisanka nebo chodská Mrákov. Karlovarsko zastupují Mariánek z Mariánských lázní, Stázka z Teplé, Krušnohor z Chomutova a domácí soubor písní a tanců Dileň.
1: No a ještě nahlédneme do regionální přílohy Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Mladá fronta vás ve své dnešní regionální příloze pozve na tradiční dopravní den v Chebu, který slibuje historické i současné automobily, moderní technologie, adrenalin, zábavu a hudbu. Uskuteční se v sobotu na náměstí Krále Jiřího. V rámci akce se veřejnosti poprvé představí projekt Daimler Truck Cheb, který má do města přinést více než 1000 kvalifikovaných pracovních míst pro výrobu až 25 000 tahačů ročně. Na náměstí společnost zaparkuje několik svých vlajkových lodí. Informovat bude nejen o moderních technologiích v nákladní dopravě, ale i o pracovních příležitostech a možnostech spolupráce pro místní firmy. V Chebu se objeví i zbrusunové vozítko pro diagnostiku silnic, chodníků a cyklostezek. Dokáže odhalit nejen problémy na povrchu komunikace, ale i případné poruchy pod povrchem. Bude to jeho republiková premiéra. A zajímavý jistě bude i moderní bezpilotní závodní monopost, který vyvíjí studentský tým Air Prague Formula na ČVUT.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a v Karlovarském kraji je polojasno a ještě dopoledne bude. Během poledne a odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo. Odpoledne se mohou zejména na horách ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší teploty povyskočí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Fouká mírný západní vítr do 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zářijový den a zároveň už třetí školní den je před námi. Někomu třeba začíná dovolená, jiný zas míří právě teď do práce a ledí nás za volantem, a nebo nás ještě poslouchá doma. Tak ať už jste spolu s námi teď naprosto kdekoliv, přejeme vám příjemné čtvrteční ráno v naší společnosti. 8. hodina to bude už za 10 minut. No a dnes po 13. hodině vysíláme jako vždy pořád Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Tadeáš Moravec. Dozvíte se například i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí, a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Celý rozhovor s Tadeášem Moravcem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: Silničáři dokončili další etapu opravy mostu u Kinčperka nad Ohří. Karlovy Vary mají nedaleko slavné bronzové plastiky na jelením skoku Nového Kamzíka. Desítky nemocnic v Česku chtějí zaměstnance z Filipín. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Silničáři dokončili další etapu opravy mostu přes potok Velká Libava u Kinčperka nad Ohří. Stavba stojí 12 milionů korun a platí Karlovarský kraj. Dělníci už položili nový asfalt. Práce měly trvat do konce září. Silničáři ale jednají o předčasném otevření, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Václav Vojtěch.
6: Modernizace mostu Foglův mlýn na silnici 2124 se blíží ke konci. Samotná konstrukce mostu, včetně nově položeného asfaltu, je hotová. Zhotovitel nyní provádí dokončovací práce. V průběhu tohoto týdne budeme jednat o předčasném užívání komunikace.
5: Karlovy Vary v rámci projektu Město bez kouře umístili u vycházkové trasy pod jelením skokem novou sochu Kamzíka. Plastiku z korténové oceli vytvořil sochař Tomáš Dolejš. Stojí v blízkosti slavné bronzové sochy, která schlíží ze skalního ostrohu na údolí řeky Teplé už od 19. století. V rámci projektu Město bez kouře podle mluvčího magistrátu Jana Kopála v Karlových Varech vzniklo už několik dalších děl.
7: Tím prvním, který si mnoho lidí vybaví, také ten nápis A i srdce Vary na mlýnské kolonádě. Potom další takový zajímavý bod byl fotorám u bazénu hotelu Termál. Takový starší bratr Kamzíka už stojí od loňského roku na svatém Linhartu. Je to socha Jelena.
5: Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuté nebo radiologičtí laboranti.
8: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
9: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
10: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
9: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami odtajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k 70. výročí maďarského povstání 23. října.
4: Počasí.
5: Dopoledne čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Máme hlášenou nehodu osobního auta v Sokolově v Rokycanově ulici nedaleko druhé základní školy. Na místě se tvoří kolona.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Tak schválně, co všechno víte o zubech? Tak možná, že o řadu zajímavostí doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo spolu s Martinem Písaříkem. A ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary uslyšíte dnes 22. díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát se vydáme po stopách dobrosrdečné baronky, která se narodila na zámku v Hřebenech na Sokolovsku a ten i zdědila. Tak ať se vám i nadále hezky poslouchá. Máme 4 minuty po 8. hodině a dobré ráno pokračuje písničkou od hudební skupiny Buty.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Čtvrt na devět ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jaké bude počasí, to nám teď poví meteorolog Josef Cinke, kterého zdravím po telefonu do Plzně. Hezké ráno vám přeji.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak na jaké počasí se mají posluchači našeho regionu dnes nachystat?
2: Tak počasí nás dnes bude ovlivňovat taková rozpadající se okluzní fronta, která nám tedy během dne přinese přechodně zvětšenou oblačnost. Nejméně té oblačnosti bude teď po ránu. Ráno a zpočátku dopoledne bude tedy ještě většinou převažovat slunečné počasí, skoro jasno až polojasno. No ale krátce před polednem začne od západu té oblačnosti postupně přibývat. Odpoledne nás čeká tak oblačno, přechodně až skoro zataženo. No a v podvečer se pak mohou na některých místech objevit ojediněle i slabé lokální přehánky s větší pravděpodobností, zejména pak na horách. No a teploty nám vystoupají odpoledne na 21 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách tam naměříme maxima kolem 17. No a vítr povane zpočátku slabý, ale během dopoledne se postupně rozfouká a bude zesilovat postupně až na mírný západní až jihozápadní v odpoledních hodinách s rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak taková je dnešní předpověď počasí a jestli pak přijde zítra nějaká změna?
2: Tak zase zítra nás čeká více oblačnosti. V tom zítřejším úvodu ráno a zpočátku dopoledne bude převažovat většinou skoro zataženo až oblačno. Odpoledne nás pak čeká pro změnu zase slunečné počasí s polojasnou k večeru až skoro jasnou oblohou. No až později večer pak začne té oblačnosti opět přibývat. No a v noci na sobotu se pak přidá občasný déšť nebo přehánky. No a radní teploty zítra 16 až 13, ty nejvyšší denní očekáváme zítra mezi 24 až letními 27 stupni Celsia.
1: Říká meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: České stopy.
1: Právě teď přichází na řadu 22. díl seriálu Sudetské stopy, seriálu o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa se tentokrát vypravil na Sokolovsko, kde v hřebenech pátrali po minulosti baronky Františky Kopalové. Ta se do konce druhé světové války starala o zámek, známý dnes jako hrad Hartenberg. Tentokrát začneme místo úvodního dialogu ukázkou z přednášky Milady Čermákové, někdejší pracovnice okresního archivu v Jindřichovicích.
2: Své poslední roky života hraběnka strávila ve Starobinci nedaleko Mnichova v pokoji, který měl asi 5 metrů čtverečních. Zemřela 24. července 1963 ve věku 80 let.
3: Popsala Milada Čermáková smutný osud někdejší majitelky renesančního zámku, původně hradu z přelomu 12. a 13. století. Ještě před druhou světovou válkou přitom byla bezdětná baronka oblíbenou zámeckou paní. Nikdy se neprovdala a proto také sama nechala zajišťovat třeba klempířské opravy, výměnu střešní krytiny. Zámecký pivovar měl vlastní elektrárnu.
2: Františka byla také velmi oblíbená u svého služebnictva. O Vánocích kupovala dětem a nemocným dárky a bývalým zaměstnancům dávala finanční příspěvky. V roce 1938 nechala pro úřednictvo zřídit tenisové hřiště.
3: Ani výborná pověst ale po válce baronce nepomohla. Naopak jí přitížilo, že na zámku musela ubytovat německé vojáky.
2: S lodním kufrem, peřinami a několika dalšími zavazadly nastoupila dne 3. července 1946 v Sokolově do transportu číslo 15, ve věku 63 let opustila Československo.
3: Po osudech baronky začal pátrat také Daniel Telín. Pracuje jako strojvůdce a historie je jeho velkým koníčkem. Jako první se vydal na radnici do Krajkova.
4: Tam jsem dostal kontakt na pana Reinholda Elbeka, který byl spolužákem knížete Karla Schwarzenberga.
3: Proč se musela vystěhovat? To jméno Kopalová zní docela česky.
4: Její maminka Maria byla sudetská Němka, tady z Egerlandu, přímo z Krakoví. Úřední původ byl německý, ona se podepisovala Franziska von Kopal. Nevědělo se úplně, kde byla pohřbená, já jsem našel hrob a spoustu věcí.
3: No, vy jste se vydal po jejich stopách kam?
4: Do Mnichova, do Frajmanu, kde jsem našel přes právu hřbitovu její hrob, který patří rodině von Hertling a von Fugge.
3: Zůstalo po baronce Kopalové na hradě něco?
4: Na Hartenbergu máme akorát pár fotek, zbyly nějaké dopisy, které jsou v archivu v Nepomuk.

Spy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovy Vary opravují kamenný silniční most ve Slovenské ulici. Investici za více než 6 milionů korun zajišťuje vybraná firma. Až do konce října stavební práce omezí dopravu mezi Lázeňským centrem a Hrází vodního díla Březová. Ještě 2 týdny můžou lidé v Chodově na Sokolovsku vybírat vítěze dalšího ročníku participativního rozpočtu. Město vyčlenilo na nápady občanů 2 miliony korun. Náklady na jeden projekt pak nesmí přesáhnout 500 000. Karlovy Vary v rámci projektu Město bez kouře umístili u Vycházkové trasy pod Jelením skokem.

0: Novou sochu Kamzíka. Plastiku z korténové oceli vytvořil sochař Tomáš Dolejš. Stojí v blízkosti slavné bronzové sochy, která schlíží ze skalního ostrohu na údolí řeky Teplé už od 19. století. Pražský Signal Festival letos nabídne 21 instalací českých i zahraničních umělců na dvou trasách. 14. ročník přehlídky digitálního umění se v říjnu poprvé rozšíří také do Davids. Jedna z instalací vznikne třeba u slepého ramene Vltavy v Troji. Největší světové ekonomiky kromě Číny podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil schodu za neuvěřitelnou. Dvojice fotbalistů Plzně, obránce Václav Jemelka a útočník Matěj Vidra, mají za sebou operaci kolena. Chybět budou v soupisce několik týdnů a dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově v Rokycanově ulici se došetřuje nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, čtvrtek 3. září. A máte-li vedle sebe Bronislava nebo Bronislavu, tak nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. Jsou to jména slovanského původu, jejichž význam je obvykle uváděn jako bojující za slávu, chránící nebo bránící slávu, anebo slavný bojovník, respektive slavná bojovnice. Tak po našich frekvencích posíláme malý hudební dárek, písničku od Petra Muka, a vy ostatní si počkejte na soutěž. Bude tu hned po Ptákovi Rosomákovi.

0: V dobrém ránu se usadil pták Rosomák od legendární skupiny Olympic, která je tu s námi už přes úctyhodných 60 let. No a máte-li rádi hudbu a krásné české písničky, tak zůstaňte s námi. V dnešní soutěži by vás mohlo potěšit CDčko s názvem Klub Evergreen 10 let. Tak už na nic nečekejte a vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Swing, jazz, muzikál, hity pop music, ale i několik absolutních novinek v doprovodu nejslavnějších českých muzikantů. Tak to všechno najdeme na CDčku Klub Evergreen 10 let. Vedle duetů zpěvačky Daši a Jana Smikmatora jsou zde soulové písně a duety Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna, Viléma Čoka a dalších. Absolutním unikátem tohoto alba je pak společná nahrávka s Karlem Gottem, která vznikla díky rozhlasovému archivu. CDčko Klub Evergreen 10 let do soutěže věnoval Radioservis a vy ho můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Lenka, dobré ráno.
0: Paní Jitka, slyšela jsem dobře?
1: Lenka.
0: Pardon, paní Lenka, odkud voláte, paní Lenko? Mariánky, dobře. Tak zpěvačka Daša, vlastním jménem Dagmar Sobková, je zpěvačka, která prožila část svého uměleckého života po boku Karla Gotta jako vokalistka. Je také muzikálová zpěvačka a držitelka ceny Thálie pro rok 2010. A my se vás, paní Lenko, ptáme, za kterou roli v muzikálu získala zpěvačka Daša cenu Thálie? Budete vědět nebo chcete možnosti?
1: No, asi možnosti.
0: Dobře, vyberte tu správnou odpověď. Bylo to za roli Kleopatry, Angeliky nebo Máří Magdalény?
1: No, teda... Teda, já jsem ji viděla teda úplně jiným muzikálu, já jsem ji viděla s Carmen.
0: Aha.
1: Já jsem ji přímo viděla, ale typnu si, že teda tu cenu dostala dobře, Máří Magdalénu při obnoveném Jesus Christ Superstar, ale opravdu nevím, já vím, že Máří Magdalénu zpívala Bára Daciková.
0: Ale paní Lenko, vybrala jste tu správnou variantu, je to skutečně yeah. Máří Magdalena.
1: No, já ji mám spojenou s Bárou, no jo.
0: No máte pravdu, zpěvačka Daša opravdu získala cenu Thálie za mimořádný výkon v roli Máří Magdalény, jak jste sama řekla, v muzikálu Jesus Christ Superstar. Takže CDčko je vaše, moc vám gratuluji a přeji pěkný den.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a v Karlovarském kraji máme polojasnou oblohu a ještě dopoledne bude polojasno. Během poledne a odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo. Odpoledne se mohou zejména na horách ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů. Vane mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: užívat svět.
1: S písničkou Memento Mori nás pozdravila zpěvačka Olga Lounová a dobré ráno se začíná už uzavírat. Po 9. hodině po zprávách ho vystřídá dopolední vysílání dnes spolu s Michalou Vondráčkovou a já se na vás budu těšit opět zítra. A to bude pátek, konec pracovního týdne, tak si ho společně pěkně užijeme, co říkáte. Od mikrofonu vám prima den přeje a loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. Gymnázium v Ostrově bude připojené k teplárně. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůře orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Ostrovské gymnázium se nově připojí na městskou teplárnu. 20 let staré plynové kotle totiž dosluhují a školské zařízení je vymění za dálkové vytápění. Na investici se dohodlo město, Karlovarský kraj, teplárna Ostrov a samotná škola. Práce na výměně rozvodů a budování přípojky si vyžádaly i dočasné omezení parkování na blízké odstavné ploše.
2: Parkoviště u jídelny Ostrovského gymnázia je dočasně zavřené. Škola totiž definitivně ruší staré plynové kotle a přechází na dálkové teplo z Ostrovské teplárny. Rozsáhlý projekt si vyžádal stavbu nové přípojky i kompletní výměnu vnitřních rozvodů. V místech stavebních prací a výkopů v okolí budovy tak řidiči nezaparkují ještě přibližně 2 týdny. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši probatolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x více aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
3: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi 1/5 světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Panemírný západní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních v Chebské ulici nedaleko nákupního centra havarovala 2 osobní auta a na dálnici D6 se mezi Bošovem a Lubencem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné teď už dopoledne přejeme, chvilku po 9. hodině začíná dopolední vysílání rádia vašeho kraje s datem 3. září. V následujících minutách se budeme věnovat třeba blížícímu se Mezinárodnímu festivalu Divadlo v Plzni. Také pro vás máme několik tipů pro volný čas a nad dopisy diváků zasednou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. To ve scénce z našeho rozhlasového archivu. Přejeme vám pohodové dopoledne a pěkný poslech.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Tak to byl Michal Tučný a teď už se budeme věnovat Mezinárodnímu festivalu divadlo, který se blíží. Letos přijede do Plzně 26 souborů. Program nabídne téměř 40 představení, debat, workshopů a dalších akcí. Kdo ze zahraničních souborů se v Plzni představí, nám poví dramaturg Michal Zahálka.
1: Dva soubory z Polska, jedno je divadlo z Katovic a jedno je Nový teatr z Varšavy s báječnými inscenacemi. Z Katovic to jsou Tkalci v režii Mají Klečevské, z Varšavy to je velkolepá inscenace Elizabet Kostelo v režii Krištofa Varlikovského. Obě to jsou nejoceňovanější polské inscenace posledních sezón. Potom máme dva skvělé hosty z Francie, jeden z nich je Filip Ken. Filip Ken je velký mák vizuálního divadla současného evropského a přiveze svou inscenaci Johnův Paradox. A velkolepá a na tu moc zvu je inscenace, která se jmenuje Bez fanfár. Samuel Ašaše, to je slavné pařížské divadlo Bouffe du Nord a je to inscenace na pomezí činoherního a hudebního divadla, kde se za pomocí živé hudby a písní Roberta Schumana ohledávají současné vztahy, současná společnost a to, jak se jedno i druhé rozpadá.
2: Co se týče české scény, tak do Plzně přijedou divadla z Prahy. Zmíním například divadlo Na zábradlí, Davidské divadlo a divadelní spolek Jedl. Jaká další česká divadla na festival dorazí?
1: Uvidíme třeba inscenaci z Národního divadla Brno, divokou Kachnu Ibsenovu v radikální režii Jana Frejče, na tu moc zvu. Uvidíme velkou spoustu divadel, divadla z Ostravy, divadla z Uherského Hradiště. Třeba taky letos po docela dlouhé době jsme se rozhodli do programu zařadit dvě amatérské loutkářské inscenace Hany Voříškové z Chocně a Tomáše Hajka alias Bažantovy loutkářské družiny z Poniklé v Krkonoších.
2: Tak. Program se dostane i do venkovních prostor.
1: Nabídneme dvě pohádky loutkové. Jedna z nich se jmenuje Bába a holub, ta je v produkci pražského studia Damuza a jedna je takový velice hravý pohled na Popelku v československé koprodukci spolku Miza in Scena. Obojí je vhodné pro děti i dospělé a všechny rodiny vřele zvu.
2: Seznamuje s programem festivalu jeden z jeho dramaturgů Michal Zahálka. Mezinárodní festival divadlo potrvá v Plzni od 9. do 17. září. Anděla Blažková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A teď už nad dopisy diváků zasednou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.
2: Nad dopisy diváků.
3: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná, jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naší rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. A miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
4: Dobrý den.
3: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
4: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
3: Jakého seriálu?
4: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
3: Aha, jenomže to byl ten sova.
4: Jo, to byl ten sova.
3: Ano.
4: Ale podle slovníku je sova žena.
3: Podle seriálu je sova muž.
4: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
3: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
4: To jsme odbočili.
3: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
4: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfucato.
3: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
4: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald-Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
3: Nepovídejte.
4: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
3: Děkuji vám za rozhovor.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Dnes máme 3. září a v kostele svatého Martina v Klenčí pod Čerchovem proběhne svatojánský hudební festival. Koncert, na kterém mimo jiných zahraje na kytaru Lubomír Brabec, začíná v 19 hodin. V plzeňských ulicích startuje Pilsen Basking Fest, mezinárodní pouliční umění. Letos nabídne umělce z 18 zemí. Festival potrvá do 6. září. Hrad Radyně láká na minimuzikál o osudu Radouše, tedy bájného pána hradu Radyně. Balada o Radoušovi a jeho přežalostném konci začíná v 19 hodin. V Karlových Varech pro změnu zaujme program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je od 10 do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a také ve Smetanových sadech. V 15 hodin začne slovenská veselice v restauraci U Kaštanů, v 19.30 pak zahajovací koncert v hotelu Imperial.

a v Městském divadle v Mariánských Lázních je dnes na programu inscenace nazvaná 1 plus 1 rovná se 3. Základní osou příběhu, který začne v 19.30, je manželská nevěra.

0: Mezi Plzní a Domažlicemi začnou ještě letos jezdit zrepasované motorové jednotky Stadler. Nasadí je tam nový dopravce na téhle trati, společnost Arriva. Jak vozy vypadají, mohou lidé zjistit už dnes, pokud jsou třeba právě teď na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. My právě tam máme reportéra Jana Markupa. Honzo, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne z pátého nástupiště. Právě jsem zhruba v 9 hodin a 20 minut přijela ona zmiňovaná repasovaná jednotka Stadler pro trať Plzeň Domažlice. Už jsou tady taky zástupci Plzeňského kraje, společnosti Povet, dopravce Arriva, další hosté. No a pomaloučku se to chystá na takovéto slavnostní představení těch nových vozů. Pak si všechny budeme moc ty různé novinky prohlédnout, podívat se i dovnitř těch souprav. No a okolo 10. hodiny a 40. minuty se pak tahle souprava vypraví směr Domažlice a pak opět zpátky.
0: Jak nové vlakové soupravy vypadají a jaký komfort cestujícím nabídnou?
1: No tak jde o 12 motorových jednotek řady 848 od švýcarského výrobce Stadler, které původně jezdily v Německu. Na rozdíl od klasických vlaků mají tyhle jednotky samostatný střední hnací modul, na který pak navazují na obou stranách dvě velké části pro cestující. Nicméně díky těm barvám Plzeňského kraje, když se tahle souprava blíží tak z dálky, si člověk relativně lehce může splést i s dalšími soupravami, které tady v regionu jezdí. Tyhle Stadlery pojmou zhruba 100 sedících cestujících a po kolejích můžou jet rychlostí až 120 km v hodině, abych dodal i nějaká technická data. Jsou samozřejmě kompletně zrekonstruované, nízkopodlažní, klimatizované, je tam Wi-Fi na USB dobíjení, zásuvky na 230 V, no a jejich součástí je taky moderní informační systém. Ten interiér, ten vnitřek byl zároveň upravený tak, aby se dovnitř vešlo až 12 jízdních kol.
0: Je tam tedy na pátém nástupišti docela hluk za tebou, Honzo, ale zkusím se ještě zeptat. Dnes se nově zrepasované soupravy představují veřejnosti. Kdy se s nimi poprvé svezou cestující?
1: Tak už velice brzy, a to přesto, že s tím ostrým startem se počítá až od prosince, kdy se bude měnit jízdní řád. Po domluvě s Plzeňským krajem a organizátorem dopravy společností Povet nicméně vyjedou dvě spojené jednotky Stadler už během září, a to ve zkušebním testovacím režimu. V pracovních dnech povezou cestující mezi Kozolupy, Plzní a Blovicemi, kde dočasně nahradí leteckou jednotku řady 650, tedy Regio Pantery. Ta repasovaná souprava už bude mít pochopitelně modré klasické barvy Plzeň kraje, žluté dveře, zkrátka všechno to, na co jsou cestující tady v regionu zvyklí. Od prosince pak budou vlaky nasazené na tu zmiňovanou trať mezi Plzní a Domažlicemi. V pracovní den tam bude jezdit 16 párů vlaků. K tomu pak přibude i několik vložených spojů do Nýřan a do Storu. Zároveň s tím ale skončí dva páry ranních a odpoledních vlaků s pěti klasickými vozy, které dosud tahla tak trošku už historická lokomotiva Brejlovec.
0: Z hlavního vlakového nádraží v Plzni se nám přihlásil Jan Markup. Děkuji. Jdeme naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic opravuje dva mosty na dálnici D6 u Sokolova. V Lounech se koná vernisáž k putovní výstavě paměti národa Vysídlení do sídlení. Dva novináři Českého rozhlasu dnes dostanou cenu Rudolfa Metka. A čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu mostů na dálnici D6 u Sokolova. Mosty převádějí dálnici přes silnici 3. třídy do Lokte. Práce potrvají do října a vyjdou na 8 milionů korun bez DPH. Stavbaři nejdřív opraví most ve směru na Karlovy Vary, potom most směrem na Cheb, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Během prací vyměníme mostní ložiska a závěry, opravíme odvodnění a odstraníme stopy po zatékání. Zároveň také obnovíme svodidla a povrch vozovky na mostě. Řidiči musí počítat s částečnou uzavírkou komunikace.
2: Provoz je obousměrně svedený do jednoho pruhu dálnice. Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes od 17 hodin koná vernisáž k putovní výstavě s názvem Vysídlení do sídlení. Válka nekončí posledním výstřelem. Expozice paměti národa podle webu Městského informačního střediska poukazuje na organizovanou migraci obyvatelstva po roce 1946.
4: Velkoformátové panely představují příběhy pamětníků z Ústeckého kraje. Například Miroslava Holečka, který přišel s rodiči z Volině do Žadce v roce 1947. Pomocí QR kódu si návštěvníci můžou zobrazit celá jejich vyprávění. Výstava potrvá do konce září. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer dostanou cenu Rudolfa Metka. Ocenění letos už po 18. převezmou osobnosti, které se dlouhodobě věnují tématům spojeným s česko-ruskými a československo-sovětskými vztahy ve 20. století. Cenu udělují Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice, pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
5: My akcentujeme například první československý zahraniční odboj, ty československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
2: Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale i třeba Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců.
1: Sport.
2: Cyklista Matias Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Mariánských Lázních v Chebské ulici nedaleko nákupního centra havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Také po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Petra Jirglová je spisovatelka, blogerka a také zakladatelka spolku Za ruku. V našem vysílání ji jako hosta přivítáme už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Brontosauři dohráli a teď už má slovo Tereza Švecová a její host.
1: Děkuji za slovo a přeji překrásné dopoledne. Spisovatelka, blogerka, cestovatelka a dokonce i autorka dobročinné sbírky. To všechno je Petra Jirglová, která si našla čas a dorazila za námi do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak já bych to vzala úplně od počátku. Vy prý pocházíte ze Sokolova, je to tak?
2: Je to tak. Narodila jsem se jako spousta dětí a mého ročníku v Kraslicích, ale jinak jsem celý život vyrůstala v Sokolově, celé dětství i vlastně dospívání jsem tam prožila.
1: Myslíte si, že vás to dětství tady v tom kraji nějak formovalo pro všechny vaše další činnosti, kterým se věnujete?
2: Já myslím, že mě to formovalo hodně ve všech oblastech mého života, protože momentálně žiju v Praze a mám spoustu přátel a mezi rodilými Pražáky, kteří tam vyrůstali a pořád do dneška jakoby nacházíme velké rozdíly v tom způsobu života, který jsme vedli.
1: Nicméně ta vaše cesta do té Prahy vedla ještě přes několik exotických destinací. Prozraďte nám, čemu jste se pracovně po škole věnovala?
2: Věnovala jsem se opravdu hodně věcem. Já jsem vlastně po skončení gymnázia v Sokolově nešla na vysokou školu hned, ale rozhodla jsem se odjet jako au pair do Anglie, což se stalo takovou mojí srdcovou destinací, takovým mým druhým domovem, takže jsem se tam potom i pracovně častokrát vracela a taky jsem vlastně žila v Dubaji, kde jsem pracovala jako letuška.
1: Jak se to stalo, že se holka ze Sokolova stane letuškou v Dubaji?
2: No, já mám pocit, že holka ze Sokolova může dělat úplně všechno, co chce. Takže já jsem to vnímala vždycky jako nějakou přednost, než jako nějaký handicap, protože i mezi mými přáteli je spousta jakoby odvážných lidí, ještě z menších končin než ze Sokolov. Ale já jsem byla taková rozlítaná, asi to způsobilo právě to, že jsem nešla hned na vysokou školu, ale právě jsem odjela do té Anglie a přičichla jsem tak k té svobodě a k tomu cestování a k těm jiným zemím, že jsem se tak jako dlouho hledala, nevěděla jsem dlouho vlastně kam se vrtnout, no a nějak to tak jako život zařídil, že se naskytla tahle příležitost a já jsem jí čapla.
1: Ale ono je docela těžké stát se letuškou, ne? Člověk musí splnit spoustu různých požadavků.
2: Je to tak a já jsem to v té době úplně tak nevnímala, pro mě to nebyl nikdy nějaký životní sen, já jsem se spíš ocitla v životní situaci, kdy jsem vlastně chtěla a potřebovala vyzkoušet něco novýho a tohle, jak jsem říkala, ta příležitost se naskytla, já jsem prostě po ní skočila a vyšlo to.
1: Někdy v této době jste si začala psát také ten blog, ze kterého třeba posléze vznikly ty knihy?
2: Ano, přesně tak. Já jsem vlastně zažívala a zažívám do dneška, ale vlastně v té Dubaji a v tom cestování se to nabízí jakoby mnohem víc, že jsem zažívala spoustu zábavných a jedinečných situací. A chtěla jsem nejdřív to sdílet jakoby vlastně se svými přáteli a rodinou, abych to nemusela každému popisovat zvlášť. A tak jsem si začala psát blog a ten měl úspěch a já jsem si říkala, že bych to chtěla mít na památku jako knihu. A napsala jsem svoji první knihu Letuška z ekonomy, která se převážně skládala tady z těch blogových článků. No a ta se stala bestsellerem a tak trošičku narýsovala mojí budoucí kariéru. A já jsem u toho zůstala.
1: Najde v té knize člověk hodně třeba vtipných momentů ze života letušky?
2: Já bych řekla, že tam spíš najde jakoby hodně vtipných momentů. Ono občas to letuškování jde tak jakoby stranou. Já jsem tam hodně popisovala svoje pocity a svoje zážitky a ta možná, že ta letuška tam vlastně hrála takovou druhotnou roli. Každopádně už je to skoro 10 let, co jsem to napsala, tak dneska už bych to třeba napsala jinak, nebo bych to vnímala jinak, ale prostě bylo to v tom období a bylo to tak, jak to mělo být.
1: Jak vás poznamenal ten život v zahraničí a v Dubaji?
2: No, život v zahraničí mě poznamenal hodně. Nejvíc mě poznamenal právě ten odjezd do té Anglie v těch 18 nebo čerstvých 19 letech, kdy jsem neuměla zas tak dobře anglicky. Byla jsem poprvé takhle daleko od přátel, od rodiny, od svého rodného Sokolova. A to mě hodně ovlivnilo. Jak říkám, to mi dalo přičichnout k těm dálkám a k té svobodě a prostě potom jsem to pořád nějak vyhledávala. Ale vlastně každý ten moment, každý to rozhodnutí, každá ta práce a ta životní zkušenost v tom zahraničí mě samozřejmě posunulo někam dál.
1: Ale nakonec jste se vrátila zpátky. Proč?
2: Nakonec jsem se vrátila zpátky, protože jsem se prostě zamilovala do českého kluka a chtěla jsem žít tady a ta láska mě vrátila. Já jsem vlastně odlítala do Dubaje s žádným plánem na dobu neurčitou vlastně, no ale těsně předtím jsem se prostě hrozně zamilovala a vrátila jsem se a udělala jsem dobře, protože po 11 letech jsme pořád spolu a máme spolu krásného syna.
1: Říká Petra Jirglová a v následujícím vstupu si budeme povídat o dalších knihách, které napsala, takže nás určitě nepřelaďujte.

0: Letuška z ekonomy, Šťastný let, Kláro, anebo Všechno nejlepší, Ano, to jsou knihy z pera autorky Petry Jirglové. A nejenom o jejich knihách, ale také třeba o cestování a pomáhání ostatním se ještě stále bavíme na vlnách rádia vašeho kraje. Už tedy víme o tom, jak vznikla vaše první kniha. Ta vznikla tedy z těch blogových příspěvků, ale co ty další? Kde vznikly nápady?
1: No, všechny nápady vlastně vznikly tak trošku z mých zážitků, buď ze života nebo z cestování. Vlastně moje druhotina Všechno nejlepší, Ano, se právě odhrává v té Anglii, kdy mladá žena jede jako operka do Anglie a zažívá tam do té doby neznámé situace v neznámé kultuře. A to jsem vlastně začala psát v Dubaji a myslela jsem si, že to bude moje první kniha. Ale nějak jsem to odložila a vydala jsem právě Letušku z ekonomy. No, ale vlastně všechny ty knížky čerpám tak trošku jakoby ze sebe, ze svých pocitů, ze svých zkušeností nebo ze zkušeností svých přátel a přítelkyň hlavně. A tak nějak to vždycky zaobalím do fiktivního románu.
0: Jaká nejnovější kniha vám vyšla? Protože v letošním roce máte jednu novinku, pokud vím.
1: Ano, je to právě Šťastný let, Kláro, kde se právě vracím ke svým vzpomínkám, než zážitkům, ale spíš ke svým vzpomínkám právě na Dubaj, kdy mladá právnička Klára, která má život nalinkovaný a má pocit, že je všechno tak, jak má být, se dostane do situace, kdy zjistí, že to tak není a právě ocitne se v exotické Dubaji v práci, kterou si nikdy nepředstavovala, že bude dělat. No a má spoustu zážitků a taky trošku procitnutí o životě jako takovém.
0: Je těžké vydat knihu? Musíte mít trošku ostré lokty, nebo to šlo samo?
1: No, já bych řekla, že každý krok je jinak složitý a jinak těžký, jako ono i napsat tu knihu je prostě dost komplikovaný, obzvlášť pokud máte takovou chabou disciplínu jako já a občas prostě se dostanu do toho spisovatelského bloku, který někdy trvá týdny až měsíce. Takže řekla bych, že nejtěžší na tom je prostě tu knihu napsat a být s ní jako spokojen, protože pokud je ten člověk s ní spokojený, tak potom už ty ostatní kroky, tak ty ostrý lokty nějak třeba ani nepotřebuje, když se zatím stojí, že to je ta dobrá knížka, která se má vydat. No ale to taky chce nějakou zkušenost nebo nějakou práci i sám na sobě v tom.
0: Máte nějaký psací rituál, co všechno musíte udělat, abyste v klidu usedla k tomu počítači a začala psát?
1: Ano, já musím udělat úplně všechno doma, takže vyndat prádlo, nandat myčku, uklidit a najednou zjistím, že vlastně už na to psaní nemám ani tolik času. Takže no, já to mám spíš takový nárazový. Pořád jako tolik let už si říkám, udělám si nějaký rituál a bude to takhle a takhle. A já jsem prostě nemožná, takže já se k tomu jako nikdy takhle nedostanu. Takže potom si prostě sednu na gauč a když mě políbí můza, tak prostě píšu.
0: Máte v hlavě nějaké další náměty a motivy na další knihy?
1: Mám strašně moc námětů a motivů na další knihy, ale ta představa, že je musím všechny domyslet do konce a napsat, tak mě trošku děsí. Takže zatím se k tomu nehrnu, no ale září je tady, takže já už jsem si dala deadline právě září, takže začínám pracovat na nové knize.
0: A prozradíte tak zhruba o čem, kolem čeho se bude točit?
1: A bude se točit kolem žen, jako vždycky, a kolem vztahu.
0: Ještě stále si povídáme se spisovatelkou, autorkou, blogerkou Petrou Jirglovou a za malý moment se budeme povídat také o její dobročinné činnosti.

0: a hrozně se mě to dotklo a začala jsem se snažit, aby tomu chlapečkovi bylo líp. A pak v průběhu svého snažení jsem zjistila, že takových dětí, které jsou v nemocnici sami bez rodičů nebo osoby blízké, je víc. A na základě toho jsem vlastně založila ten spolek. Takže se věnujeme hodně té problematice těch dětí bez doprovodu v nemocnicích. Není to tak, že bychom za dětmi mohli chodit a ten doprovod jim dopřát, ale spíš se snažíme po té legislativní stránce a spolupracujeme s nemocnicemi jako takovými a s dobročinnými spolky a dobrovolníky, aby právě ty děti tam vždycky nějaký ten doprovod měly.
1: To byl tenkrát poměrně medializovaný případ, mám pravdu?
0: Bylo to velmi medializované, protože jsem to tak bez příkras právě napsala na svůj blog, celý ten příběh a celou tu svoji cestu toho snažení a toho nějakého nepochopení, jak se něco takového může stát, a tím, že jsem byla i čerstvá máma, tak se mě to hodně dotýkalo, takže a dotklo se to právě i spousta lidí.
1: Víte, jak to s tím chlapečkem dopadlo?
0: Vím, dopadlo to dobře, je u rodiny, která ho miluje a máme možnost se víceméně pravidelně vídat a roste a je to prostě spokojený chlapeček.
1: Jakým způsobem úplně přesně ten spolek pomáhá, jak se do té činnosti zapojujete a jak mohou třeba lidé vám přispět nebo se zapojit do té pomoci?
0: Do té pomoci se budou moci přispět momentálně velmi konkrétně, a to finančně, protože nejenom že se snažíme právě o tu legislativní cestu, o tu nějakou změnu, ale rozjíždíme nadační fond, který vlastně bude pomáhat jak těm dětem, tak vlastně i jejich rodičům, nebo sociálním pracovníkům, i zdravotníkům, nebo i nějakým dětským centrum a zdravotnickým zařízením, pokud je nějaká, pokud při průběhu té léčby nebo následné rekonvalescence je potřeba nějaká finanční pomoc.
1: Kde přesně lidé najdou informace?
0: A můžete se podívat na naše stránky spolekzaruku.cz, nebo jsme aktivní na Instagramu a na sociálních sítích, kde se vlastně snažíme i o nějakou osvětu. Chodíme i do škol, do středních i do vysokých škol se zaměřením na sociální práci nebo zdravotnické obory, kde vlastně o tomto tématu, o této problematice mluvíme.
1: Čemu dalšímu se ještě věnujete? Protože já jsem zjistila, že to není taková jediná činnost, kterou se snažíte pomáhat ostatním.
0: Já jsem v posledních vlastně dvou letech propadla hodně ženským kruhům, kdy jsem se stala jejich facilitátorkou, protože jsem se před lety dostala jako účastnice do ženského kruhu a zjistila jsem, jak je úžasný být prostě ve skupině žen, kde se nesoudí, kde se naslouchá a kde se vlastně může sdílet bez toho, aniž by vám dal někdo milion rad. A právě jsem potom od manžela a od blízké kamarádky dostala jako dárek ten facilitační kurz, takže ten jsem prošla a začala jsem právě pořádat ženské kruhy jak v Praze, tak vlastně i v Sokolově jsem uspořádala ženský kruh a je to něco, co mě jako hodně naplňuje a co mě hodně baví a hrozně ráda bych to dopřála všem ženám.
1: To je krásné, že se vlastně takhle na závěr rozhovoru dostáváme k těm vašim začátkům. Takže do Sokolova se vracíte třeba s touto činností.
0: Hrozně ráda se tam vracím, mám tam pořád vlastně rodinu, mám tady maminku, babičku, tátu, sestru. Prostě pořád jsem jakoby hodně vázaná na tenhle kraj a pořád se sem hodně ráda vracím a vlastně zjišťuju, že pořád objevuju i nový místa, kde jsem třeba nikdy nebyla.
1: Máte ještě nějaké tajné plány do budoucna?
0: Tajné plány nemám, spíš jsem zvědavá, kam mě to zase zavane, protože tak nějak jako přijímám, co ten život přináší a jsem zvědavá. Syn teďkom vlastně nastoupil do první třídy, to je taky nový životní období, a který mě hodně těší. Takže uvidíme, co život přinese dál.
1: A my vám přejeme, ať se vám daří. Tohle byla Petra Jirglová.
0: Já vám děkuju za pozvání.

0: v našem dopoledním vysílání se teď vydáme k vodní nádrži Březová u Karlových Varů. Do této přehrady přitéká méně vody, než kolik z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto dál klesá a tak se na přítoku místo vody objevuje bahno a obnažené břehy. Vodohospodáři žádají o mimořádné snížení odtoku, aby v nádrži zůstalo víc vody. Omezení množství vody by ale mohlo ovlivnit život v řece pod přehradou. Rybáři tam v létě kvůli suchu nemohli doplnit rybí obsádku, kterou v zimě zdecimovali komáři.
1: Mně to tak přijde, že se asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hráze to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry.
2: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce.
2: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
3: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
2: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
3: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže.
2: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. Policejní škola v Sokolově zahájila nový školní rok. V sobotu se v Česku ochladí a bude pršet. A dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Muž odešel ze svého bydliště ve východní ulici v úterý a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Senior se podle vyšetřovatelů hůř orientuje v čase i prostoru a potřebuje pravidelně užívat léky. Bližší informace k pátrání přidává krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Senior měl na sobě světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jeho poslední poloha byla zaznamenána u vlakového přejezdu v Tuchnicích, a to v úterý v 19 hodin. Muž vlastní průkazku na autobus, může se tak pohybovat po celých Karlových Varech. Z minulosti má vazby také na pozorku.
2: Policisté přijmou jakékoliv informace o pohřešovaném muži na bezplatné lince 158. Střední policejní škola v Sokolově oficiálně zahájila nový školní rok. V městském divadle složilo slavnostní přísahu 52 studentů prvního ročníku. Ti budou mít poprvé možnost ještě v rámci čtvrtého ročníku usilovat o nástup do útvarů Policie České republiky. Podle ředitelky školy Ivany Ješkové byl zájem o střední školu daleko větší, než umožňuje její současná kapacita.
4: V současné době v naší škole zde v Sokolově studuje více než 200 žáků a žákyň. Do prvního ročníku jich nastoupilo 52. Jsou to úplně první žáci, kteří mají příležitost studovat nový vzdělávací program s názvem Vnitřní pořádek a bezpečnost, který je unikátní právě v tom, že mohou už ve čtvrtém ročníku se ucházet o služební poměr u Policie České republiky a ve čtvrtém ročníku k maturitě dostudovat v uniformě.
2: V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jen ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 31 stupňů. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se začne znovu postupně oteplovat. Příští týden by tak znovu mohlo být až 30 stupňů. Německá technologická společnost Rohde & Schwarz v Mnichově se v noci stala terčem žhářského útoku. Informovala o tom německá policie. Čin vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Firma dodává zboží i armádě. Policie zadržela dva Bulhary. Podezřelí jsou z toho, že krátce po půlnoci na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Jedno z nich se vznítilo a způsobilo menší škody. Incident se stal v době, kdy Berlín reaguje na srpnový dronový útok na letišti v Lipsku. Měl z něj tento týden Moskvu.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů. Vanemírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Svobody poblíž úřadu práce bourala dvě vozidla a v Mariánských Lázních v Chebské ulici nedaleko nákupního centra havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jedenáct hodin a čtyři minuty, společnost vám stále dělá dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Chovat se ekologicky znamená i to, že zbytečně neničíte a nevyhazujete do odpadu staré věci. Tak tohle říká protagonista našeho příběhu. Marka Svobodu vám představíme už za chvilku.
1: Dobrý
6: Dobré dopoledne a Michaela Vondra.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: zajímavá místa našeho kraje.
1: Jsou místa, kde se jakoby zastavil čas, přestože tam hodiny jsou a tikají. Patří mezi ně krámky se starožitnostmi a starými předměty, které v původním domově dosloužily a na nový teprve čekají. Přesně tahle místa vás přimějí k zamyšlení. Vzpomenete si například, že vaše babička pořád měla nábytek po prababičce. Kam se poděla dřívější šetrnost a úcta k věcem? Teď jeden takový krámek se starožitnostmi navštívíme. Jeho majitel se ale nepovažuje za starožitníka.
2: Jsem spíš milovník starých věcí. Je to vlastně takový pelmel od, dejme tomu, 19. století do třeba konce 80. let. Takový ten, jak se dnes říká, retro design, prostě 60., 70., 80. leta. Věci, které byly součástí domácností kdysi naprosto běžně a dneska už bohužel jsou k vidění málo kdy a málo kde.
3: Neopouštěj staré věci pro nové.
2: Tohle je písnička, která podtrhuje ten význam toho, co dělám, protože ty věci, které lidi považují za starý, vlastně mají mnohdy lepší atmosféru, lepší příběh a to se nemusíme bavit o řemeslném zpracování, který dnes už bohužel té kvality až na výjimky nedosahuje.
4: To si teď trochu posteskl milovník starých věcí, který se nerad označuje za starožitníka, Marek Svoboda. Jak se dělají ze starých věcí pořád staré věci, ale jako nové?
2: Leckdy je to štěstí, že se ty lidi k těm věcem chovali s úctou a pak jsou v luxusním stavu v podstatě i po těch desetiletích. Leckdy je potřeba provést nějaké menší opravy, úpravy. Spolupracuju s člověkem, který má dílnu a dokáže prostě tomu vdechnout původní kvalitu. Leckdy už se ty věci bohužel zachránit nedají a pak končí různě ve sběrných dvorech, což je pro lidi jako já strašně smutný příběh.
4: Takže ale pořád ještě se ti řemeslníci, kteří umí svoje řemeslo, najdou?
2: Určitě jsou i firmy, které se třeba specializují na renovace takových těch vzácnějších kusů, nebo kde si můžete, pokud chcete, nechat třeba i ten kousek, který máte z rodiny a je vám ho líto, tak si ho můžete prostě nechat udělat a investovat do něčeho, co pro vás má třeba i osobní význam. Vlastně je to lepší investice, než zajít do obchodu s nábytkem a koupit si novej kousek.
4: Radíte našim posluchačům nevyhazovat věci po babičce a po dědečkovi?
2: Nevyhazovat v žádném případě, protože vždycky budete mít okruh lidí, komu to udělá radost. Jsou i firmy, kde můžete donést nějaké staré věci a oni se o ně postarají. Dnes je hodně modní ekologie nebo programy ekologické, ale myslím si, že ty pravý změny začínají právě u těch malých věcí. Takže když něco sami zrecyklujete, pošlete dál, určitě uděláte něco nejenom pro sebe a pro toho člověka, který třeba tu věc potom bude užívat, ale vlastně i pro svoje okolí, pro svůj život.
4: Ještě mi vysvětlete jedno. Já když někdy procházím kolem vašeho krámku, vidím, že vy tady nejste, ale na schodech stále zůstávají věci na prodej, ty starožitné věci nebo staré kousky.
2: Je to takový zvyk, který jsem si zavedl, protože si myslím, že lidi jsou vlastně převážně dobrý, takže já se nebojím toho, že by si to někdo odnesl a nezaplatil. Je tam číslo účtu, na který to může ten člověk, který si to vezme, zaplatit a já ho nepotřebuju jako hlídat, jestli to udělá nebo neudělá. Věřím tomu, že ano.
4: Vy prostě máte rád lidi, stejně jako máte rád staré věci. Nestarožitníku, Marku Svobodo.
2: Je to tak.
4: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na to se moc těším.
1: A co si přečteš, až budeš umět číst?
0: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
3: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
4: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
5: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
4: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
4: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gensl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vyšetřovatelé by už mohli brzy najít odpověď na otázku, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Po skoro 80 letech exhumovali jeho ostatky včera na Lánském hřbitově. Dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta možná někdo zavraždil.
1: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
2: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohly do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti podrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
3: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
2: Badatelka Václava Jandečková ze Spolku pro výzkum totalitních režimů upozorňuje, že i další stopy můžou naznačovat cizí zavinění. Poukazuje třeba na svědectví potomků patologa, který jeho tělo ohledával. Podle jejich zjištění mělo tělo totiž další pohmožděniny, a ty by podle Jandečkové mohly naznačovat, že Masaryka někdo zabil.
4: Našel jinak pohmožděniny, odřeniny po celém těle a zároveň se mu nezdály nohy, respektive chodidla. Upozornil na to, že mohla být rozbita i jako tupými údery.
2: Nejasnosti ale nejsou jenom kolem Masarykových zranění. Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
5: Když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u prvotní vlastně polohu těla po tom dopadu z toho okna, čili ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
2: Akademici a badatelé se dodnes neshodnou, jak Masaryk zemřel. Část z nich se přiklání k verzi, že ho někdo zabil, a další část se přiklání k sebevraždě. Patří k nim i zmiňovaný historik Jan Kalous, který připomíná, že Masaryk byl pod velkým tlakem, měl psychické problémy a před smrtí se vzpamatovával z komunistického převratu.
3: Ten únor 48 pro něj znamenal určitou bariéru a určitý problém, tak to naznačovali i jemu blízcí lidé, jako byli jeho tajemníci, ale samozřejmě ponechávám si určitou míru toho, že je možné dospět k něčemu jinému.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce. Kriminalisti se k případu v minulosti vraceli opakovaně, ale okolnosti Masarykovy smrti neobjasnili. Vyšetřování naposledy uzavřeli v roce 2021 potom, co zkoumali nahrávky policisty Willibalda Hoffmana, kterou objevil Český rozhlas. Ostatky Masaryka by policisté měli do rodinné hrobky vrátit už dnes. Jakub Kulavjak, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The most

0: Babské rady.
1: Patříte mezi milovníky štrúdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrúdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: No, představa tohohle štrúdlu takhle předpolednem je hodně živá, tak dobrou chuť, pokud také právě něco jíte. Se dopoledního vysílání se pro dnešek loučí a hezký čtvrtek přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lidé v Chodově na Sokolovsku můžou vybírat vítězný projekt dalšího ročníku participativního rozpočtu. Historickou pánev na roztavenou měď objevil při bourání objektu bagrista v Povrlech na Ústecku. Soud v Brně potvrdil podmínky za smrt studenta při vojenském výcviku. Jedné zdravotnici trest zkrátil. Dnes čekejte většinou polojasno, přechodně až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Matějem Štechem. Ještě dva týdny můžou lidé v Chodově na Sokolovsku vybírat vítěze dalšího ročníku participativního rozpočtu. Město vyčlenilo na nápady občanů 2 miliony korun. Náklady na jeden projekt pak nesmí přesáhnout 500 000. Pokračuje mluvčí města Martin Polák.
3: Už má ve městě dlouholetou tradici, smyslem je dát obyvatelům šanci, aby mohli přispět svými návrhy na oživení dění kulturního nebo i sportovního ve městě.
2: Při bourání objektu v Povrlech na Ústecku našel bagrista historickou pánev na roztavenou měď. Pamětníky překvapil nález sklepení, ve kterém se tyto předměty nacházely. Jedna nádoba váží nejméně 200 kg. Historici převezou nalezený předmět do Ústeckého muzea a druhý do muzea v Povrlech. Obec ho slavnostně otevře tuto sobotu. Podmíněné tresty kvůli smrti studenta Univerzity obrany platí. Jedné zdravotnici krajský soud v Brně dnes podmínku potvrdil, druhé ji zkrátil. Obě stav mladíka podle pravomocného rozsudku podcenili. V roce 2023 při výcviku ve Vyškově upadl na pažbu zbraně, pak skolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Ženy vinu popírají, státní zástupkyně Jana Tronerová po soudu chtěla, aby obě odvolání zamítl.
4: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Šmínové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
2: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
5: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Tři čeští tenisté prošli do třetího kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a mezi muži Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude, přechodně až na zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta havarovala v ulici Svobody v Chebu u Alberta. S opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 3. září vám 5 minut po 12. hodině nabízí ve svém programu hodinu písniček pro vás a na vaše přání. Otázky můžete volat na číslo 221 55 37 37 nebo psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. S vámi je dnes opět Zlata Kinská, těším se na vás. Kdo nestihl zaznamenat kontakty, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, tam najdete úplně všechno. O programu vás samozřejmě budu informovat i já. Já vám přeji za nás všechny klidné odpoledne, to čtvrteční, které doufám, že si zpříjemníme i příjemnou hudbou. Tak jdeme na to.

Jesus Ježíš, Ota Baláša, Bára Basiková na Českém rozhlase, Karlovy Vary, písnička v dnešních písničkách pro vás s datem 3. září. Nezapomeňte, že dnes jsou v kalendáři dvě jména, a to Bronislav a Bronislava, tak oběma nositelům těchto jmén přejeme vše nejlepší, samozřejmě i vám všem oslavencům, kteří dnes máte nějaké narozeniny či výročí. Tak si ho užijte i s námi. Já jdu plnit dnešní první přání. Hezký den, milé rádio. Rádi bychom dnes poslali písničku Královské reggae našemu malému Matýskovi, aby mu nebylo líto, že občas trochu ráčkuje. Jak se zpívá v této písničce, i princové a princezny mohou ráčkovat. A je to roztomilé, stejně jako ty maty. Od všech kamarádů z pohádkové chalupky, právě teď po vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, letí písnička k tobě.

To byla jedna pohádková písnička. Začali jsme jednou muzikálovou a teď naopak jdeme k filmu. Píše nám dnes Marcela, krásný den všem, prosím, zahrajte písničku z filmu Titanic od Celine Dion pro všechny kolegyně a kolegy a hlavně pro moje holky. Moc děkuji, Maci. Zdravíme vás, Marcelko, mějte se krásně, užijte si dnešní den, ať vám to v práci uteče.

My Heart Will Go On, Celine Dion na přání paní Marcely. I doplnit další písemné přání, hezký čtvrtek s datem 3. září. Dnes má 53. narozeniny americká zpěvačka Jennifer Page, známá svým jediným velkým hitem z roku 1998 s názvem Crush. Na tuto písničku si ze svého mládí dobře pamatuji, ale význam slova crush jsem odhalila až později, kdy se tohle slovo stalo populárním mezi mladými nové generace i u nás. Vyjadřuje, že jsme do někoho zakoukaní, že na něj nebo na ní máme zálusk. Mám tu písničku moc ráda a myslím, že se bude líbit i vám. Bronislavám, Bronislavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům rádia našeho vašeho kraje přeje hezký den Silva z Prahy. Silvo, díky moc, pouštím a rádi si poslechneme s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak to byla Obyčejná holka a Lucie Bílá, písnička Obyčejná holka, kterou jí napsal Pokáč přímo na tělo, je titulním singlem jejího stejnojmenného 16. studiového alba, které vyšlo na podzim roku 2025. My vám samozřejmě hrajeme všechny její novinky a mimochodem Obyčejná holka je také i muzikál, na který můžete vyrazit do divadla Lucie Bílé. Koukala jsem se na vstupenky, teď v září tedy mají úplně vyprodáno, ale kdo z vás třeba vyrazí do Prahy na nějaký muzikál, tak nám třeba i dejte vědět, jak se vám divadlo líbilo v Praze, nebo jestli vyrazíte na nějaký koncert. U nás v regionu budeme rádi za zpětnou vazbu, protože každý den pro vás připravujeme také kulturní pozvánky na akce, které se konají i u nás. Pražská divadla vystupují i v Karlovarském kraji a samozřejmě máme i úžasné divadlo v Chebu, úžasné krásné různé projekty, které se tady konají. Tak cokoliv dejte vědět, budeme rádi. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Můžete nám napsat na e-mail studio.varzavináč@rozhlas.cz a v této hodině si hlavně nechte od nás zahrát. Michal David, Třetí galaxie. Tak teď vyrážíme spolu do 90. No a další písnička doufám, že už bude podle vás.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary jdeme plnit vaše přání. Na telefonu už čeká paní Jarka ze Sokolova. Zdravíme z Karlových Varů, hezký den.
1: Hezký den. Dneska bychom si dali písničku, samozřejmě zdravím i všechny posluchače, to už je takový samozřejmý. A dneska bychom si dali písničku od zpěvačky, která je řeckého původu, ale zpívá ve všech možných jazycích, jaký si vzpomenete. A je to Nana Muscuri. A tak si dáme vodní písničku Letíc de Amour.
0: Já moc krát děkuji za výběr. Musím říct, že mi občas oživujete repertoár. Něco, co jsem v minulosti slyšela, něco, co jsem někde viděla. A musím říct, že Nana Muscuri má opravdu zajímavý a pestrý repertoár. A když jsem s vámi projížděla to, co máme v našem audioarchivu, tak musím říct, že je velmi zajímavá žena a velmi zajímavá zpěvačka.
1: Ano, ano. Chtěla jsem původně jinou písničku, to ale jsme to jsme nenašli. Bohužel nenašli. Tak aspoň tohle tady, jak je krásná.
0: Tak jo, tak jdeme na to, Jarko. Mějte se krásně, naslyšenou, hezký
1: den. Naslyšenou, hezký den.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to bylo Radio Gaga, skupina Queen a tady je Radio Český rozhlas Karlovy Vary a Zlata Kinská u mikrofonu, která už vítá našeho dalšího posluchače a na telefonní lince čeká náš pravidelný posluchač Standa z Dolců. Tak zdravíme na Přešticko.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím do Karlovarského rozhlasu, paní Zlatko a všechny posluchače, samozřejmě Pepu, Jaromíra, Aničku, ty, co mi nechávají hrát nejvíc. A no teď poletí další nádherná písnička po těch Queenech. Takže včera byly ty Adélky, takže Adélce do Bayreuthu posílám krásnou písničku od Beatles a hlavně zdravíčko přeju a úspěchy ve škole a ve všech jejich aktivitách, který umí krásně. Takže písnička je vybraná, mějte se krásně, zdravím i jejího tatího, mami a sestřičku Simonku.
0: Mě
1: samozřejmě
0: také.
1: I vás, všechny do rozhlasu a zase někdy. Díky moc, paní Zlatko.
0: My taky děkujeme, taky zdravíme, ať už vás nebo do Bayreuthu. A já už pouštím vybranou písničku, je úžasná.

Oh Darling a skupina Beatles, skvělý hit, který vybrala Standa z Dolců pro Adelku do Německa, tak ještě jednou zdravíme do obou stran. A já doplním další přání, tentokrát bude písemné. Dobrý den, prosím o zahrání písničky z doby, kdy zpěváci ještě zpívali, a to od Milana Chladila Granada pro paní Ivanku z Krásného lesa a pro ostatní, kdo si to pamatují. Děkuji moc, Luděk Kovář. Jdeme si poslechnout Granadu v podání Milana Chladila na Českém rozhlase Karlovy Vary.

To byla Granáda v podání Milana Chladila na Českém rozhlase. Karlovi Vary, aj doplněte další přání písemné. Přeji hezký den všem, co jsou dnes v práci jako já a tím to rychle uteče. A pro dnešní den prosím o písničku od George Ezry, a to s názvem Budapešť, neboť se tam s Matělem chystáme. A bude to jen tak pro dobrou náladu a pohodu. Zdravím všechny a přeji hezký den. Děkuji moc, Lenka. Leni, i my vám, a až vyrazíte, tak šťastnou cestu a užijte si to tam s manželem.

Tak to byla písnička Budapešť a George Ezra na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Odešel z domova včera v ulici Východní. Podrobnější informace uslyšíte v celou od Matěje Štecha. Po 13. hodině vás čeká jako vždy pravidelný pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude herec Tadeáš Moravec. Tak vám přeji příjemný poslech. No a než vám pustím poslední písničku, tak vám připomenu, že pro vás všechny jsme tu každý den, písničky pro vás na vaše přání, tak ta vám budeme plnit opět zítra na známém telefonním čísle 221 55 37 37 nebo nám napište klidně už dnes studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Poslední písnička, kterou už teď pouštím, tak ta je na přání Ondry, který posílá Feedimu a přeje hezký den všem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. Horská služba v Krušných horách staví novou centrální stanici na neklidu u Božího daru. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí vzrostla na necelých 52 tisíc. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až zataženo a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Horská služba v Krušných horách staví v lokalitě Neklid u Klínovce novou centrální stanici. Náklady dosahují 60 milionů korun. Hradí je Ministerstvo pro místní rozvoj. Stavba má být hotová na podzim příštího roku.
2: Dvoupatrová budova bude zapuštěná do terénu. Dělnici ji staví asi 300 metrů od parkoviště Sky areálu Neklid. Nahradí současné sídlo v Božím daru, které podle náčelníka horské služby Miroslava Račka není možné rozšířit. Z Božího daru v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
1: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
3: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl. Ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde v pondělí podstoupil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vuelte, kterou do té doby jasně vedl.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, přechodně až zataženo a zejména na horách se ojediněle můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Srážka dvou osobních aut v ulici Svobody v Chebu u Alberta by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na konti má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký. Takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediný, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo, ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem, pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí,
0: protože... To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratné částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce. A vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový, víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všem praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono. Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, oddíl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou, dokonce jsem se ještě kvůli jinému

0: projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
1: jsme museli. Už máte ve filmu den, po celý natáčení toho filmu, jste měl paruku.
0: Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě to práci, jak nejlíp umíte.
1: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
0: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul, a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
1: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka?
0: Já si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
1: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Užili
0: jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani té produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: Že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase. Ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší, nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album, a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to měl úspěch, a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebník nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý ráno.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra chce v pohraničí zlepšit konkurenceschopnost policie na trhu práce. Hlavní vodní nádrže Březová u Karlových Varů dál klesá. Zemřel básník Milan Ohnisko, bylo mu 61 let. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Ministerstvo vnitra chce v příštím roce policistům zvýšit platy, aby zlepšilo konkurenceschopnost policie na trhu práce. Tento krok by měl pomoci i v příhraničních regionech, kde je policistů dlouhodobý nedostatek. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO při své poslední návštěvě Sokolova. Podle ministra je teď důležité, jak dopadnou politické diskuze o podobě státního rozpočtu na příští rok.
3: V rámci vyjednávání o rozpočtu na příští rok navyšujeme víc jak 1500 tabulkových míst a budou i finančně krytí, takže já určitě počítám s tím, že nějací policisté i v tomto regionu přibydou a historicky po letech při začátek příštího roku policie dosáhne 43 tisíc příslušníků policie.
2: Vodohospodáři chtějí kvůli suchu omezit odtok vody z nádrže Březová. Hladina už klesla pod úroveň stálého nadržení, tedy nejnižší provozní úroveň, při které se za běžných podmínek voda z nádrže nevypouští. Povodí Ohře proto požádalo Karlovarský kraj o povolení k mimořádnému snížení odtoku z přehrady. Do Březové totiž stále přitéká méně vody, než kolik musí vodohospodáři podle současných pravidel vypouštět, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to množství, které nemůžeme podkročit.
2: Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíců lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale dosud neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
5: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
6: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
5: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo, přes den až polojasno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 13 až 10. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak to byly zprávy a Matěj Štech na Českém rozhlase Karlovy Vary.
5: Je přesně 14 hodin a 5 minut, začíná čtvrteční dobré odpoledne. Dnes tedy s datem 3. září u mikrofonu stála Zlata Kinská. Přeji vám klidný poslech a pohodový čas s rádiem vašeho kraje. Naše znalosti za chvíli doplní dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. My vám pak nabídneme pár kulturních pozvánek na akce, které se dnes konají v našem regionu, a naším regionálním tématem v této hodině budou studenti policejní školy v Sokolově, kteří složili přísahu. V této hodině stihneme také společně nakupovat a prodávat. Připomenu telefon 221 55 37 37 a také stihneme spoustu hezkých písniček. Tak jdeme na hudbu.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Karlových Varech vás aktuálně může zaujmout velmi zajímavý program Karlovarského folklorního festivalu. Jeho součástí je až do 18 hodin jarmark lidových řemesel před hlavní poštou a také ve Smetanových sadech. V 15 hodin začíná slovenská veselice v restauraci u Kaštanů, v 19.30 pak zahajovací koncert v hotelu Thermal. A Karlovarský folklorní festival míří dnes také do Sokolova. Na Starém náměstí se od 15 hodin představí zahraniční soubory, například ze Slovenska, Řecka, Estonska nebo Kyrgyzstánu. Jedno pěkné tvořivé odpoledne pro všechny je připraveno s dobrovolnicí Evou a začíná v 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je určitě přineste. Akce je určená jak pro pokročilé, tak i pro úplné začátečníky. Tematická komentovaná prohlídka povede zájemce centrem Mariánských lázní. Navštívíte místa, kde pobýval celkem 9 sezon král Velké Británie Edward VII. Stres je v 15.30 u infocentra na hlavní třídě a povede například kolem sousoší monarchů nebo anglikánské kaple nebo nových lázní, památného smrku u katolického kostela až do kavárny Edwarda VII. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katamu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne, tak to vše čeká mezi sebou.

a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelu. Tak jestli někam vyrážíte, tak si to užijte. I ten čas, který trávíte teď společně s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary, který vám už teď hraje opět porci písniček, které nestárnou. Tak hezké odpoledne, klidný poslech s námi.

0: dojde den. Vítr do plachet, Marek Ztracený, taková motivační písnička pro nás všechny na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a já vám k tomu přeji hlavně klid, pohodu. Pokud jste někde na cestách, tak jezděte opatrně a šťastnou cestou až domů. Slavnostní slib včera složilo 52 studentů střední policejní školy v Sokolově, školy, která vznikla v roce 2018 a v současné době je o ní mezi mladými lidmi velký zájem. Absolventi školy totiž nacházejí uplatnění v jednotkách policie, na městských úřadech nebo u bezpečnostních sborů. Program slavnostního slibu se odehrál v suterénu Sokolovského městského domu kultury.
1: Hlavní sál Sokolovského městského divadla se plní lidmi. Za chvíli začne slavnostní program, který oficiálně otevře nový školní rok střední policejní školy. Představí se tady hlavně studenti prvního ročníku. I proto je tu paní Markéta Klírová s manželem.
2: Syn nastupuje do prvního ročníku policejní školy. Dneska mají slavnostní slib a myslím si, že ta akce je naprosto úžasná a rodiče vlastně uvidí svoje děti tak, jak je vůbec neznají. Strašně se na to těšíme, žijeme už 2 měsíce a myslím, že to bude skvělý a prostředí je úplně nádherný teda.
3: Vlastně to udělá z kluka chlapa taky, že jo? To nahrazuje vlastně vojnu.
1: Paní Nikola je také na slavnostní přísaze. Váš bratr tady bude studovat, jak k tomu přišel, že ho zajímá vlastně zrovna práce u bezpečnostních sborů?
4: Absolutně netuším, ale měl jako na výběr několik a toužil se sem dostat. Přijeli jsme z Plzně a jsem hrozně natěšená.
5: Rapory, na můj povel. Pochodem, hop!
1: Do sálu vstupují policisté se slavnostními prapory. Noví studenti nastupují na jeviště a v jednotném úboru slibují věrnost práci u bezpečnostních a policejních složek.
6: Slibuji, že budu vždy jednat ve prospěch zachování dobrého jména a tradice naší školy.
1: Před malou chvílí složil svůj slib taky Adam, student prvního ročníku, tedy už předpokládám, jaké jsou pocity.
7: Jsou to určitě pocity hrdosti. Je to něco, co si ponesu hodně dlouho, je to pro mě velký zážitek a jsem moc rád, že jsem žákem právě tady té školy.
1: Po absolvování bude kariéra u policie?
7: Ano, určitě bude kariéra u policie. Nejspíš ještě půjdu na vysokou školu.
1: Na střední policejní školu v Sokolově se hlásí daleko větší počet zájemců, než škola dokáže pojmout. V letošním roce ji navštěvuje přes 200 studentů a studentek a jen do prvního ročníku nastupuje 52 mladých lidí.
8: Jsou to úplně první žáci, kteří mají příležitost studovat nový vzdělávací program s názvem Vnitřní pořádek a bezpečnost, který je unikátní právě v tom, že mohou už ve 4. ročníku se ucházet o služební poměr u policie České republiky a ve 4. ročníku k maturitě dostudovat v uniformě.
1: Vysvětluje ředitelka školy Ivana Ješková, na kterou navazuje ředitel krajského policejního ředitelství Michal Šavr. Podle kterého se absolventi Sokolovské školy stále častěji objevují u jednotlivých útvarů policie České republiky.
9: Je to výrazná pomoc, jednak jsou to lidi, kteří prošli určitým specifickým způsobem vzdělávání, to znamená, že nemusí nastoupit na nástupní školu v celém rozsahu, můžou jim mít zkrácenou, protože ty dovednosti a znalost předpisů a podobně již získají na této škole.
1: Podle posledních údajů krajského policejního ředitelství chybí v regionu do plného stavu přes 200 policistů. Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: 14:33 přesně právě teď v tomto čase s námi můžete jako vždy ve všední den nakupovat a prodávat. Je to rozhlasová inzerce, telefon do studia 221 55 37 37, linka je připravená, volejte, u mikrofonu je připravená Zlata Kinská, těším se na vás. Inzeráty připomínám, že můžete také pravidelně i posílat, pokud se vám nechce mluvit do éteru, jsou tací mezi vámi, vůbec se toho nebojte, napište e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my za vás rádi inzerát vyřídíme. Nabídky a poptávky můžete posílat ve věku od 18 let výše a nic z toho, co budete nabízet v rámci našeho vysílání, nesmí souviset, na to myslete, s vašimi obchodními aktivitami. Tak už vítám našeho dnešního prvního volajícího inzerenta. Hezký den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré povídejte. Odpoledne.
3: Krásné odpoledne, povídejte.
4: Dobré odpoledne, chtěla bych nabídnout někomu, kdo potřebuje doplnit kyslík. Kyslíkový koncentrátor Olive 5S je zakoupený v lednu 25, je rok používaný a teď tento rok už nepoužívaný, protože manžel bohužel odešel. Stál 16 tisíc, dala bych to tak za polovinu, možná i méně, když by byl velký zájem.
3: To znamená, že to je celý kyslíkový přístroj?
4: A to všechno na telefon 775 014 258 a jsou to vejprty.
3: Tak mám zapsáno, ptala jsem se, vy jste mě možná neslyšela, nevím, jestli nemáte puštěný nahlas váš radiopřijímač, jestli je to celý přístroj nebo pouze kyslíková bomba?
4: Ne, je to celý přístroj, takovej velikej.
3: Ten, co vyrábí kyslík,
4: na je to kolečkách, tak... Je to pojízdný takový na kolečkách, má to masku,
3: rozumím,
4: buď celou masku nebo jenom do nosu.
3: Dobře, tak jo, tak já mám poznamenané vaše telefonní číslo, dobře mě poslouchejte, prosím o kontrolu, ano. 775 014 258 a jste ano. Z Vejprt, ano?
4: Jsou to Vejprty, ano.
3: Tak děkujeme za nabídku.
4: Děkuji, děkuji, hezký den.
3: I vám, naslyšenou, krásný den. Vysílání společně s námi je už další inzerent. Vítám i jeho na našich vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout benzínový rotovátor, protože manžel si ho koupil, já ho sama neutáhnu a tady mi leží v garáži. A pak bych chtěla nabídnout, kdo by měl zájem o peřiny z domácího chovu. Z peřin domácího chovu.
3: Ano. Mám zapsáno a teď budeme potřebovat telefon a místo, odkud voláte.
5: Ano. A je to Dolní Žandov a číslo telefonu 608 460 178.
3: I váš telefon zopakuji, kontrolujte mě prosím pěkně, 608 460 178 a je to Dolní Žandov.
5: Ano, děkuju.
3: I my vám děkujeme za nabídku, mějte se krásně, naslyšenou, hezký den.
5: Naslyšenou.
3: Tak to byly naše dvě dnešní inzerentky. Pokud byste potřebovali, tak neváhejte a volejte na ta uvedená telefonní čísla. A pokud byste to nestihli si poznamenat, buď zavolejte k nám do Českého rozhlasu Karlovy Vary, telefon mám poznamenaný, anebo můžete určitě mrknout na náš web vary.rozhlas.cz, tam je sekce audioarchiv, na tu kliknete, najdete si patřičnou hodinu a můžete si zpětně na internetu v klidu a v pohodě doma pak pustit ten záznam. I s tím telefonním číslem uslyšíte všechno zpětně, to, co právě teď živě posloucháte. Pro vás je to rádio vašeho kraje, za mnou chvíli další zprávy s Matějem Štechem, no a pokračuje čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 3. září. Přeji vám krásný den a hezký poslech.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
1: Ty jsi má levandulová.
0: České písničky. Když Český rozhlas, tak české písničky.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. V Pramenech na Chebsku skončila modernizace křižovatky. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Pacient v ní najde třeba informace o preventivních prohlídkách nebo očkováních. Dnes bude oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Muž odešel ze svého bydliště ve východní ulici v úterý a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Senior se podle vyšetřovatelů hůř orientuje v čase i prostoru a potřebuje pravidelně užívat léky. Bližší informace k pátrání přidává krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
5: Senior měl na sobě světle zelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jeho poslední poloha byla zaznamenána u vlakového přejezdu v Tuchnicích, a to v úterý v 19 hodin. Muž vlastní průkazku na autobus, může se tak pohybovat po celých Karlových Varech. Z minulosti má vazby také na pozorku.
4: Policisté přijmou jakékoliv informace o pohřešované muži na bezplatné lince 158. V Pramenech na Chebsku dokončili silničáři modernizaci hlavní křižovatky. Součástí bylo nové odvodnění, protože na původní křižovatce se během deštivého počasí hromadila voda. Celkové náklady ve výši zhruba 7 milionů financovala krajská správa a údržba silnic. Pokračuje její mluvčí Vojtěch Vaněk.
6: Původní velká křižovatka doznala zásadní změny. Změnili jsme její vedení, vybudovali nový dělící ostrovek, zajistili odvodnění komunikace a položili nový povrch vozovky. Nechybí ani nové vodorovné či svislé dopravní značení.
4: V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
7: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
4: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, nebo je na jaká má, nebo bude mít nárok. EZ-karta nově zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi. Další budou postupně přidávat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy.
0: Sport.
4: Na mistrovství Evropy volejbalistek se dnes rozhodne o zbylých semifinalistech. V tuto chvíli nastupuje v Istanbulu Polsko proti Nizozemsku. Vítězky čeká utkání s Itálií. V 18 hodin začne zápas Německo-Turecko. Lepší z této dvojice narazí v semifinále na Srbsko.
0: Počasí.
4: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo, přes den až polojasno, zejména na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 13 až 10. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr od vyšších poloh, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na místní komunikaci v Hájku na Karlovarsku se stala dopravní nehoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak jste slyšeli další zprávy na Českém rozhlase Karlové Vary, které vám připravil a přinesl do vysílání Matěj Štech. Senior Akademie městské policie Karlovy Vary znovu otvírá své dveře všem, kteří chtějí být aktivní, získat nové informace a lépe se orientovat v dnešním světě. O akademii si budeme povídat za malou chvíli s tiskovou mluvčí městské policie Karlovy Vary Pavlínou Masmanidisovou. Zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete. Teď je pro vás připravená na úvod další porce písniček, které nestárnou, a v této hodině připomínám, že kromě regionálního tématu také společně s námi můžete soutěžit. Tak hezký den.
2: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Městská policie Karlovy Vary opět otvírá Senior Akademii, vzdělávací program, který už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. O tom, co čeká zájemce v dalším ročníku a jak se mohou přihlásit, si budeme teď společně povídat s tiskovou mluvčí Městské policie Karlovy Vary Pavlínou Masmadedisovou. Hezký den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Představte nám více, co je vlastně Senior Akademie, co je jejím hlavním cílem a posláním.
1: Tak Senior Akademie je vzdělávací cyklus, který je orientován na seniora jakožto možnou oběť různého protiprávního jednání. Senioři v akademii získají různé informace, znalosti, zajímavosti, které jsou důležité pro jejich bezpečný život ve společnosti.
0: Vy už letos otvíráte 17. ročník. Či myslíte, že to je, že o akademie je už tolik let takový zájem a stále má stoupající tendenci?
1: Tak je to právě proto, protože tam nabízíme širokou škálu různých přednášek, opravdu z různých odvětví. Kromě přednášek seniori vlastně zažijí i různé exkurze a mnoho dalšího.
0: Dnes existuje celá řada vzdělávacích projektů, různé besedy, přednášky, workshopy. V čem je Senior Akademie třeba jiná než běžné akce pro veřejnost, řekněte?
1: Tak je to orientované přímo na seniory, na jejich bezpečí a slouží to vlastně k tomu, aby jsme naučili ty seniory předcházet těmhle nebezpečným situacím. Tak.
0: Aktuálními tématy, já jsem vám do toho nechtěla skákat, zvláště u seniorů v posledních letech, což už máme i tak z našich statistik, které zveřejňujeme i v rámci Českého rozhlasu Karlovy Vary, bývá v posledních letech finanční gramotnost nebo třeba trénink paměti, chování v rizikových situacích. To už jste také měli, jestli si dobře pamatuji. Budete mít opět i takováto témata v rámci programu letošní akademie?
1: Ano, i tyhle témata tam budeme mít.
0: A na jaké další přednášky a exkurze se mohou účastníci letos těšit? Buďte teď konkrétnější.
1: Tak můžou se těšit třeba na výživové poradenství, cestování, neverbální komunikace, trénink paměti, psychologie vztahu, zabezpečení majetku, arteterapie nebo například dopravní výchovu.
0: Kdo všechno se na výuce a organizaci celé této akademie podílí?
1: Senior akademii organizujeme my jako městská policie a je dotovaná statutárním městem Karlovy Vary.
0: Mohou třeba účastníci akademie očekávat nějaké praktické ukázky, nácviky, nějaký výcvik osobní?
1: V rámci Senior akademie můžou seniori navštěvovat i sebeobranu, která se koná přímo na městské policii a tam si můžou nacvičit, jak se efektivně bránit, ubránit někomu a podobně.
0: Řekněte, jaké znalosti a dovednosti si potom účastník z toho studia odnese do toho praktického života?
1: Tak určitě bude vědět, jak reagovat na nějaké podvody, bude vědět, kam se má obrátit, jak těmto podvodům předcházet, bude vědět různé informace o odvětví, jako jsou například celní správa, bude vědět informace o ekonomice, o hasičích, získá toho opravdu hodně, ten program je opravdu pestrý a bohatý a je tam od každého něco.
0: Co vás přivedlo, taková osobnější otázka, k policii?
1: K policii, co mě přivedlo, je to vlastně zajímavá práce, je to práce s lidma, která mě baví a je to práce, která není stereotypní.
0: A v rámci své práce, jaké činnosti máte všechny na starosti, jakožto tisková mluvčí, co všechno děláte?
1: Tak především komunikaci s médií, píšu taky články, starám se o sociální sítě, o web městské policie a podobně.
0: A pomáháte také i s organizací této akademie.
1: Ano, je to tak.
0: Naším hostem je dnes tisková mluvčí městské policie Karlovy Vary Pavlína Masmadedisová. Za malou chvíli si řekneme něco více k praktickým otázkám.

0: Senior Akademie Městské policie Karlovy Vary znovu otvírá své dveře všem, kteří chtějí být aktivní, získat nové informace a lépe se orientovat v dnešním světě i v nebezpečném světě. O akademii si dnes povídáme s naším hostem, kterým je stále tisková mluvčí Městské policie Karlovy Vary, Pavlína Masmanidisová. Pojďme teď, Pavlíno, k praktickým otázkám. Řekněte nám, kdo se všechno může do Senior Akademie přihlásit.
1: Tak do naší akademie se může přihlásit každý senior, který dosáhl věku 65 let a ideálně bydlí v Karlových Varech nebo blízkém okolí.
0: Blízké okolí znamená Karlovarsko?
1: Ano, přesně tak.
0: Řekněte, jakým způsobem je možné se přihlásit a taky dokdy? Protože od kdy do kdy je akademie, to jsme ještě neřekli.
1: Mm-hmm. Přihlášky jsou vyzvednutí už od 21.8. a ten hraniční termín je 29.
0: A akademie tedy startuje kdy?
1: Akademie startuje 23.9.
0: A do kdy?
1: Do 26. května.
0: Mm-hmm. Je studium nějakým způsobem spoplatněné nebo je pro účastníky zdarma? Jak to je?
1: Studium je pro účastníky zcela zdarma.
0: Co všechno, řekněte, k účasti v akademii senior potřebuje mít? Teď mám třeba na mysli, začal školní rok, děti potřebují spousta učebnic, spousta materiálů, tak jak je to v tomto případě?
1: Tak naši seniori učebnice nepotřebují. Nepotřebují vlastně vůbec nic, potřebují jenom dobrou náladu a chuť učit se novým věcem.
0: A jak je to s počtem míst v akademii? Je nějak omezený, aby naši posluchači, mezi kterými jsou určitě i seniori, by věděli, jak rychle pospíchat s přihláškou?
1: Počet míst je omezený a přijmeme maximálně 25 seniorů.
0: Co účastník? No, ještě říkám.
1: Jenom jsem chtěla ještě říct, že přednost dostanou ti, kteří na Senior akademii ještě nebyli.
0: Uh-huh. A stává se, že se opakuje třeba i zájem? Člověk, máte 17. ročník a člověk, některý ze seniorů se už 17krát přihlásil. Je i takový příklad?
1: 17krát asi ne, o tom nevím, ale stává se to lidi, vlastně přihlašují se nám lidi neustále pořád dokola, takže proto je ten počet míst omezený a přednost dostávají ti, kteří ještě nebyli.
0: Tak je vidět, že to evidentně baví, že se dozvídají věci, které potřebují. Řekněte, co účastníky akademie z vašich zkušeností, co máte, baví asi tak nejvíce? O co je největší zájem?
1: Určitě nejvíc baví exkurze, protože v rámci těch exkurzí se mohou podívat například k hasičům do Karlových Varů, na letiště v Karlových Varech. V rámci exkurze také navštíví Centrum lázní, vlastně kde se dozví o historii s panem Klsákem a přece jenom, když si to ten člověk zažije, prožije, tak je to pro něj zajímavější než ty přednášky, takže řekla bych, že ty exkurze jsou pro ně nejzajímavější.
0: A máte nějaký třeba zajímavý příběh absolventa, který vás během předchozích ročníků zaujal?
1: Vyloženě příběh nemám, ale zaujalo mě právě to, jak se někteří seniori neustále přihlašují do každého ročníku.
0: Takže už jsou tam známé tváře.
1: Ano, přesně tak.
0: Máte určitě i zkušenosti s tím, kdy seniori váhají o účast v akademii, jestli se přihlásit, jestli ano nebo ne. Co byste vzkázala těmto seniorům, kteří ještě nebyli v akademii a nevidí, jestli je pro ně vůbec dobrá a vhodná? Co by jim to třeba mohlo přinést?
1: Určitě bych jim vzkázala, ať se nebojí, nemohou o nic přijít, jenom získat. Je to efektivní využití jejich volného času, mohou si najít nové přátelé, získat mnoho informací, znalostí, zkušeností. Takže určitě se nebojte a pokud budete mít chuť získat nové informace, tak budeme moc rádi a uvidíme vás.
0: A kdy najdou naše posluchači, mezi kterými už jsem zmínila, jsou určitě seniori a jich dost, tak kde najdou informace, aby věděli, kam, kde se hlásit, případně komu zavolat, aby získali více informací i k samotné přihlášce.
1: Tak více informací zjistí buď to na webu Městské policie, to je www.mpkv.cz, nebo si pro přihlášku mohou dojít přímo na dozorčí službu Městské policie na adresu Moskevská 34, tam ji vyplní a nechají tam odevzdanou.
0: Nějaký bonus, který si pak odnesou na závěr? Nějaké překvapení máte připravené?
1: Určitě si odnesou mnoho hezkých zážitků, dárečky a taky certifikát.
0: Říká tisková mluvčí Městské policie Karlovy Vary Pavlína Masmadisová, která byla naším hostem a samozřejmě moc ráda vás všechny přivítá v novém ročníku Policejní akademie, Senior akademie Městské policie Karlovy Vary. Děkujeme.
1: Já děkuju taky.

0: zná hit Ivety Bartošové na Českém rozhlase Karlovy Vary. Do přehrady Březová přitéká méně vody, než z ní musí povodí Ohře vypouštět. Hladina proto klesá a na některých místech zůstává místo vody bahno a obnažené břehy. Rybáři chtějí, aby vodohospodáři odtok omezili i v nádrži udrželi více vody, i když to může omezit život pod přehradou. V zimě tam podle rybářů část rybí obsádky zlikvidovali kormoráni. Kvůli suchu jí ale nebylo možné doplnit.
1: Mně to tak přijde, že sem asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hrázi to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme, kolik tady chybí vody.
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry. Může dojít díky tomu, jak je taky ta přehrada takhle málo nadržená, tak k nějakému kyslíkovému deficitu.
2: Povodí Ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv

0: na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
1: Co se tady v přehradě dá chytit?
0: Trofejní úlovky tady určitě žijou, vím minimálně o velkých kaprech, který se pohybují, já nevím, v rozmezí 15-20 kilo, sumci, který mají kolem 2 metrů a určitě tady budou i trofejní candáky.
1: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to množství, které nemůžeme podkročit.
1: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
2: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
1: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
2: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže. O mimořádnou manipulaci jsme žádali i minulý rok. Naštěstí jsme ke snížení odtoku nepřistoupili, protože se situace zlepšila, nastaly deště, takže hladina byla stabilní a pak už jsme začali nádrž zase zásobovat vodou.
1: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu

0: Známá znělka napovídá, že je tady odpolední soutěž, tak volejte do studia 221 55 37 37. Dnes pro vás máme připravené opět dvě super stupenky, a to na Nebanický gulášofest, který se uskuteční v Nebanicích na fotbalovém hřišti v sobotu 5. září od 10 hodin, kde proběhne souboj kotlíkových gulášů, soutěže o ceny, degustace sushi, vína, jarmark, atrakce a soutěže pro děti a velký hudební program. Tak neváhejte, milovníci guláše a pořádné zábavy, volejte do studia na číslo 221 55 37 37 a pojďte s námi zdarma na tento skvělý guláš fest. A otázku dnes do soutěže pro vás připravil editor vysílání Lukáš Staněk a ptá se vás, kolikátý se letos uskuteční ročník Nebanického gulášofestu. Tak pojďte odpovědět na jeho otázku, já už se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou teď na telefonu. Pěkný den.
1: Zdravím, dobrý den, Honza ze severu.
0: Honzo, zdravíme na sever, tady ze západu, z Karlovarského kraje, přímo z Karlových Varů. Jak se máte?
1: O, tak ve stáří už to není moc, ale jde to, musí to jít.
0: A guláš máte rád?
1: Ježišmarja, vařívávám sám už celý život, takže...
0: No, tak to je paráda. Tak jo, tak určitě věřím, že vyrazíte, tak pojďme správně odpovědět. Kolikátý se letos uskuteční ročník Nebanického gulášofestu? Možnosti jsou za A druhý, za B osmý, za C dvanáctý, za D dvacátý. Tak,
1: já bych typnul osmý. Typuju osm.
0: Typujete osmý. Tak jako typovačka dobrá a určitě bude i dobrý guláš, který si tam dáte. Já vám přeji příjemnou zábavu, užijte si to tam, pozdravujte od nás kluky, kteří to pořádají. Mějte se krásně a teď mi zůstaňte na telefonu. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji zatím.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Patříme k sobě, zpívala Olga Lounová na rádiu vašeho kraje a to samé se dá říct i v případě Českého rozhlasu Karlovy Vary a vás, našich posluchačů, patříme k sobě. Za malou chvíli tu budou další zprávy, přesně za 6 minut s Matějem Štechem. Jedna z nich se bude týkat toho, že Rada Karlovarského kraje rozhodla o pokračování preventivního projektu Staráme se o zoubky. Konkrétnější informace v celou. Po 16. hodině se s námi můžete jako vždy v tomto čase bavit. Čeká vás humoriáda a já se na vás budu těšit opět zítra. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary se s vámi loučí Zlata Kinská. Přeji vám za celý náš vysílací tým krásný den.
1: Jak se chová gentleman?
2: Musí zachraňovat nějaký paní a musí se chovat hezky. Musí být hodnej.
3: Popravuje auta.
4: Musí být statečný a nebojácnej.
5: Hezkej.
6: Laskavej.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po...

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pokračuje v projektu Staráme se o zoubky. Sokolov buduje první veřejné psí hřiště ve městě. Otevře se na konci října. Vrah Hejna odsouzený na doživotí zůstane ve vězení. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Rada Karlovarského kraje rozhodla o pokračování preventivního projektu Staráme se o zoubky. Odborné týmy učí správnou péči o chrup přímo ve třídách. V minulém školním roce programem prošlo 15 dětí z 21 škol v regionu. Kvůli velkému zájmu kraj navýšil jak celkový počet výukových hodin, tak odměny pro zapojené lékaře a hygienistky. Podrobnosti doplňuje krajská mluvčí Jitka Čmoková.
2: Výuka je koncipovaná jako dlouhodobá, ne jen jako jednorázová přednáška. Každá zapojená škola absolvuje v průběhu školního roku 4 na sebe navazující výukové bloky, vždy jeden v každém čtvrtletí. Součástí jsou tematické pohádky, divadelní prvky, hry a další aktivity s dentální tematikou.
0: Sokolov buduje první veřejné psí hřiště ve městě. Vzniká v ulici Karla Havlíčka Borovského pod takzvaným Chemičákem. Pozemek mělo původně pronajaté přilehlé zahradnictví. Jak informoval místostarosta Jan Picka z Volby pro kraj, otevření je plánováno na konec října. Kromě nutné výbavy, jako jsou koše se sáčky na psí exkrementy a lavičky pro majitele psů, budou na hřišti herní prvky, překážky a prolézačky pro psy. Ve městě je povoleno volné pobíhání psů pod dohledem majitele právě na Chemičáku. V areálu Zdraví, dále také v areálu Bohemia nad Baníkem, v Jižním Lomu a na Vítězné. Jinde jsou majitelé povinni mít na veřejných prostranstvích svá zvířata na vodítku. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač, je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Mezinárodní pátrání vyhlásili úřady i po muži. Jeho původ ale španělská média neuvedla.
1: Počasí.
0: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo. Přes den až polojasno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 13 až 10. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici v Hajku na Karlovarsku se srazilo nákladní auto s cyklistou. Jsou tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano. A prozradíme, jakou máme zářijovou náladu s Antonínem
5: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
4: Ano, jsme si na tebe posvítili.
5: No, tak ano. Si přijdu jak na jeviště.
4: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
5: Prosím, když není to tak dávno. No. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
4: A co to bylo?
5: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
4: A počasí bylo?
5: Počasí bylo nádherný.
4: A lidi?
5: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
4: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskama smíchem?
5: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, protože jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety. Ano. A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
4: Jo, neokřikoval si.
5: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali. Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo no, tak a no. O víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš to... kvůli té tvůrčí práci v nebo? Dáš se budíka na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. To je jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvědál?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Ne, jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: nebo LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko a tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všecko znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Svícení
2: jara prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo. I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píš? To si nevzpomenu. Teď jsem tam, rodina setlelých, to jsou takový tam, je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no.
1: Budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovem a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věc. On to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, podna pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuju za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Okamy. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisujeme.
4: Když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, copak.
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře,
4: se.
2: Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, dobrý den.
6: Trošku Patriku.
2: Děkuji.
6: To vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchače Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tekivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
9: no
2: věci.
9: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
9: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
9: Prosím?
2: U čeho bývají?
9: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší, víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
9: Samozřejmě, ale
2: už pozorovat.
9: To jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
9: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
9: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
9: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že to má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
9: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Je tvárná, nechá se sebou dělat.
9: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněnej. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
9: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
9: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
9: Já jsem ho neznačistil.
2: Ne,
9: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
9: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
9: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
9: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
9: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
9: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo jsi se na něj obracil, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe někde.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
1: Sakra.
0: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte občane a fouknete mi do balonku.
2: Jistě, tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
0: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
3: Dobrý den, přejete si?
4: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
3: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
4: Je tak, to já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
3: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
4: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
5: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duh, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
0: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
6: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
4: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
7: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Ho režíroval?
9: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
8: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
9: To bych byl rád, no.
8: A děje se tak někdy?
9: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
8: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrál, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
9: V obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
8: a osloví první herce nebo režiséry?
9: Režiséra.
8: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
9: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
8: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
9: No, kdo to za ty peníze udělá.
8: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
9: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
8: Je to komedie.
9: Je to komedie.
8: Předpokládám.
9: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
8: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie nebo něco takového?
9: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.

0: jídlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
0: No odborník, no tak
1: prostě... No jo, to... přiznejme to, řekněme to, v tomto věku už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
0: No takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
0: číslo? No tak
1: číslo?
0: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
0: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
0: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. Přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
11: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
11: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
13: Hele, kočko.
14: Ano, Mourku.
13: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
14: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
13: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
14: Ano, lásko.
13: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
14: Ne, ty můj hlupáčku.
13: Tak to je tvůj přítel.
14: Ale kde pak, broučínku?
13: No tak, kdo to teda sakra je?
14: To jsem přece já před operací.
15: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
16: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
17: No, co je?
18: Haló, je tam policie?
17: No jo, no, co chcete?
18: Právě jsem ho zabila.
17: Cože?
18: No, právě jsem ho zabila.
17: No, fajn. A koho?
18: Králíka.
17: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jiného na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
18: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
19: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
19: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
19: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
19: zhodně. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
19: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
19: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
19: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
19: Podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby příběh něco, na hodinu a půl napadlo,
19: no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
19: Ano, chodit s otevřenýma očima.
1: Ano. Dá se o tom potom
19: vytrénit. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Ano. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Fou Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. Je to těžká volba, ale zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám hulkovým písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: i četby a drama. Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj rozdělí přes 3 miliony korun na péči o lesy. Pokuta a zabavení dronu hrozí muži, který o víkendu narušil bezletovou zónu u chebského letiště. Pacienti po cévní mozkové příhodě mají k dispozici bezplatnou aplikaci Spastic Prevent. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Víc než 3 miliony korun rozdělí Karlovarský kraj mezi vlastníky a správce lesů. Rada kraje schválila dotace pro 25 žadatelů, kteří peníze využijí na obnovu porostů i jejich ochranu. Kraj podpořil všechny podané žádosti v plné výši. Kategorie opatření, na která mohou žadatelé finance využít, přibližuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Dotační program je rozdělen do 3 podprogramů, a sice program zaměřený na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů, program B, individuální ochrana lesa proti zvěři, a podprogram C, zaměřený na ochranu lesa proti hmyzím škůdcům.
2: 36-letému muži, který v sobotu létal s dronem u chebského letiště, hrozí za přestupek pokuta i zabavení stroje. V místě platila kvůli leteckému dni bezletová zóna, pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
4: Muž po příjezdu policistů pilotoval dron na poli u pískovny. Přijel z Prahy a s dronem měřil terén pro soukromou firmu. Policie uvedl, že o plošném zákazovém opatření nevěděl. Dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek.
2: Policie připomíná, že majitelé dronu musí před každým startem sledovat aktuální omezení provozu. Opatrnost doporučují hlavně v okolí letišť a u zásahu záchranářů. Nová aplikace má lidem po mrtvici pomoct včas rozpoznat svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Takzvaná spasticita může zhoršit pohyb a soběstačnost. Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Na vývoji aplikace spolupracovali specialisté z Českobudějovické nemocnice. Včasná diagnostika může pomoct při samotné léčbě, potvrzuje lékařka tamního rehabilitačního oddělení Marcela Míková.
5: Je rychlejší návrat aktivní hybnosti. Je tam nižší riziko rozvoje kontraktur, což jsou právě ty zkrácené svaly, zkrácené šlachy, vynucená poloha končetiny. Spasticita je zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb, pasivní pohyb.
2: Mozková mrtvice postihuje v Česku až 40 tisíc lidí ročně. Je to třetí nejčastější příčina úmrtí a hlavní příčina trvalé invalidity.
1: Počasí.
2: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo, přes den až polojasno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia, na horách 13 až 10. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr od vyšších poloh, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici v Dolním Rychnově na Sokolovsku havarovala dvě osobní auta. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin a 4 minuty. Přejeme hezký podvečer. S Českým rozhlasem Karlovy Vary začíná čtvrteční vydání pořadu Den v kraji. Máme 3. září 2026. Cheb jako evropské město sportu pro rok 2026 dnes hostí mezinárodní velkou cenu v atletice. Z místa nás bude za malou chvíli informovat naše regionální stopařka. Ve vodní nádrži Březová u Karlových Varů dál ubývá voda. Na místech, kde bývala byla hladina, je bahno a obnažené břehy. Rapidně se tak změnil a zmenšil prostor pro rybí osádku. Rybáři chtějí, aby povodí Ohře omezilo odtok z přehrady a udrželo v ní víc vody. To ale může mít dopad na život v řece, pod nádrží. I tomuto tématu se budeme věnovat před 17:30. No a v 17:30 přivítám naše dnešní hosty. Po prázdninách se totiž opět vrací pořad O čem se mluví, který naladíte v našem vysílání každý čtvrtek v čase 17:30. Mými dnešními hosty budou Miroslav Rudolf a Zuzana Janoušková. Hovořit budeme o kovářském sympoziu v Bečově nad Teplou. Hezký podvečer a klidný poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu mostu na dálnici D6 u Sokolova. Mosty převádějí dálnici přes silnici 3. třídy do Lokte. Práce potrvají do října. Jaké konkrétně práce na silnici pracovníci ŘSD provedou, upřesnila mluvčí Petra Drkulová.
2: Během prací vyměníme mostní ložiska a závěry, opravíme odvodnění a odstraníme stopy po zatékání. Zároveň také obnovíme svodidla a povrch vozovky na mostě.
1: Vodohospodáři chtějí kvůli suchu omezit odtok vody z nádrže Březová. Hladina už klesla pod úroveň stálého nadržení, tedy nejnižší provozní úroveň, při které se za běžných podmínek voda z nádrže nevypouští. Povodí Ohře proto požádalo Karlovarský kraj o povolení k mimořádnému snížení odtoku z přehrady. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
3: Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce. Je to množství, které nemůžeme podkročit.
1: Tématu se budeme věnovat po 17:45. V Pramenech na Chebsku dokončili silničáři modernizaci hlavní křižovatky. Součástí bylo nové odvodnění, protože na původní křižovatce se během deštivého počasí hromadila voda. Celkové náklady ve výši zhruba 7 milionů korun financovala krajská správa a údržba silnic. Ministerstvo vnitra chce v příštím roce policistům zvýšit platy, aby zlepšilo konkurenceschopnost policie na trhu práce. Tento krok by měl pomoci i v příhraničních regionech, kde je policistů dlouhodobý nedostatek. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO při své poslední návštěvě Sokolova. Sokolov buduje první veřejné psí hřiště ve městě. Vzniká v ulici Karla Havlíčka Borovského pod takzvaným Chemičákem. Pozemek mělo původně pronajaté přilehlé zahradnictví. Otevření je plánováno na konec října. Kromě nutné výbavy, jako jsou koše se sáčky na psí exkrementy a lavičky pro majitele psů, budou na hřišti herní prvky, překážky a prolezačky pro psy.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte čtvrteční vydání pořadu Den v kraji. Sport a pohyb je stále neutuchající téma a pokud se týká dětí a mládeže, platí to dvojnásob. Nenadarmo se říká sportem ku zdraví. Vědecky je totiž dokázáno, že aktivní člověk, který se většinu života věnoval jakémukoliv sportu, má ve stáří lepší fyzičku a pohyblivost než jeho vrstevníci. No a v Chebu dnes odstartoval 46. ročník Velké ceny města Chebu v atletice. Na místě máme naší regionální stopařku Lucii Chládkovou. Hezké odpoledne, Lucko.
2: Krásné odpoledne.
1: Prozraď nám, kde v Chebu se tato cena koná. Předpokládám, že atleti nekrouží kolem špalíčku.
2: Předpokládáš správně, Petře. Město Cheb je evropským městem pro rok 2026 a tak asi nikoho nepřekvapí, že má tento mezinárodní závod krásné zázemí atletického stadionu Zlatá dráha na Krajince, kde právě tato velká cena města v atletice se pořádá. Pořádající klub SKP Union Cheb program oficiálně zahájil v 16:40 představením hvězd.
1: Název Zlatá dráha už jsem slyšel, ale prozraď posluchačům, jestli a v čem je dráha tak zajímavá.
2: Určitě. Atletický stadion Zlatá dráha je 400-metrový běžecký ovál s nezaměnitelnou žlutou až zlatavou barvou, podle které dostal stadion své jméno a každoročně se tu pořádá právě tato velká cena města Chebu v atletice. Závod je zařazen do prestižní série světových meetingů World Athletics Continental Tour. Díky tomu má akce silný mezinárodní náboj a do Karlovarského kraje láká špičkové domácí i zahraniční atlety. Tradiční a velmi sledovanou součástí mítinku je memoriál Jacka Přibáně, který se běží na netradiční trati.
1: Vysvětluje naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, teď nám prozraď, jaké kategorie na cenu dorazí a jaký je program.
2: V tuto chvíli probíhají technické disciplíny, jako je skok dalekých žen a hod oštěpů mužů. Následují sprinty na 60 metrů. Zhruba v 17:50 odstartují kategorie nejprve žen a pak mužů na vzdálenost 300 metrů. Následuje souběžně skok dalekých mužů a hod oštěpem žen a pak probíhají nebo přebírají pomyslné otěže opět běhy na 600 a 1000 metrů. Na závěr této akce je zařazen zmiňovaný memoriál Jacka Přibáně, který má trať pro muže i ženy v délce 150 metrů.
1: A tak děkujeme naší regionální stopařce Lucii Chládkové za podrobné informace z této významné akce, které nám zprostředkovala prostřednictvím našeho podvečerního vysílání. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 17 hodin 24,5 minuty posloucháte čtvrteční den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Do přehrady Březová přitéká méně vody, než kolik z ní musí povodí ohře vypouštět. Hladina proto dál klesá a tak se na přítoku místo vody objevuje bahno a obnažené břehy. Vodohospodáři žádají o mimořádné snížení odtoku, aby v nádrži zůstalo víc vody. Omezení množství vody by ale mohlo ovlivnit život v řece pod přehradou. Rybáři tam v létě kvůli suchu nemohli doplnit rybí osádku, kterou v zimě zdecimovali kormoráni.
1: Mně to tak přijde, že jsem asi ani pomalu nic nepřitejká.
2: Říká Martin Červenka, hospodář Karlovarského rybářského svazu. Stojíme u místa, kde se řeka teplá vlévá do Březovské přehrady. Za běžné situace tady hladina přechází v mokře, teď ale kam až se podíváme, vidíme jen bahno. Vypadá to tady jako měsíční krajina.
1: Na té hrázi to moc jako není tak vidět, tak jako tady v těch mělčích místech, no, co to vlastně jako by udělalo na té přehradě.
2: Teď tady ani na vodní hladinu nedohlédneme. Kolik tady chybí vody?
1: Půl kilometru až kilometr odhadem.
2: Jak to tu bývá hluboké?
1: 2 metry.
2: Povodí ohře zvažuje omezení odtoku z přehrady. Méně vody by ale mohlo ohrozit život pod nádrží.
1: V letošním roce je pro nás vzácnější tady ta Březovská přehrada. Říkám už jenom vzhledem k tomu, jaký byl vliv na ten tok pod tou přehradou v jarních měsících a zimních měsících od toho kormorána.
2: I přes déšť a ochlazení v posledních dnech přitéká do přehrady stále méně vody, než z ní vodohospodáři musí vypouštět. Pokračuje mluvčí povodí ohře Dana Zikešová.
3: V současné době je přítok do vodní nádrže 150 litrů za vteřinu a odtok je 222 litrů za vteřinu. Jedná se o množství vody, které musíme udržet, aby ve vodním toku pod hrází byly zajištěné jeho ekologické funkce.
2: Hladina vodní nádrže Březová už klesla pod takzvanou hladinu stálého nadržení. Jde o nejnižší provozní úroveň, pod kterou se voda z nádrže za běžných podmínek nevypouští.
3: Ve chvíli, kdy se situace zhorší, jako je v současné době, tak žádáme o mimořádnou manipulaci.
2: To znamená vypouštět méně vody, než je minimální zůstatkový průtok. Ten určuje vodoprávní úřad, v tomto případě Karlovarský kraj.
3: Ve chvíli, kdy dostaneme povolení od krajského úřadu k mimořádné manipulaci a hladina klesne ještě o 1,7 metru, pak přistoupíme ke snížení odtoku z nádrže.
2: Hlavní účel vodní nádrže Březová je protipovodňová ochrana města Karlovy Vary. Nebyla tedy stavěná na dlouhodobé nadlepšování toku pod nádrží. Z Březové u Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Oheň, rozpálené železo, údery kladiv a řemeslo, které má za sebou stovky let historie, ale rozhodně nepatří jen do minulosti. Bečov nad Teplou se opět stane místem setkání kovářů z Česka i ze zahraničí. A nepůjde jen o ukázku toho, co všechno se zdá a dá vytvořit z kusu železa. A kovářské sympozium je také příležitostí potkat se, předávat si zkušenosti a hlavně ukázat veřejnosti, že tradiční řemeslo může být i dnes živé, kreativní a překvapivě moderní. O kovářském sympóziu v Bečově nad Teplou si budeme povídat v dnešním pořadu O čem se mluví, který opět po prázdninách nabízíme a slyšet ho budete vždy v našem čtvrtečním vysílání. Já teď ve studiu vítám Miroslava Rudolfa, který má během sympózia na starosti koordinaci práce kovářů podle tématu, které je pro daný ročník určeno. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A naším druhým hostem je Zuzana Janoušková, členka realizačního týmu, která se stará především o zázemí pro

0: těch lidí, co už tam byla, jakoby těžší. No a pro ty, co tam nebyli, můžou se těšit prostě na parádní přehlídku prostě kovajících kovářů, který prostě si to užívají. Je tam parádní zázemí prostě pro všechny lidi a myslím si, že se mají na co těšit.
1: Jak by na tu úvodní otázku odpověděla žena Zuzana Janoušková?
2: Já souhlasím s Mírou a ještě bych doplnila, že jsou k vidění nejenom práce kovářský, ale i práce drátenický a pro diváky jsou připravené i dílny, kde si můžou jak drátenickou práci, tak kovářskou práci sami vyzkoušet.
1: Teď se obrátím na Miroslava Rudolfa, jak už jsem zmínil, vy máte na starosti řízení práce kovářů. Kolik se jich letos v Bečově sejde a odkud přijedou?
0: Přijedou vlastně z celé České republiky, jsou tím, že je to mezinárodní, tak i ze zahraničí, Němci, Slováci.
2: Ukrajinec
0: vlastně bude jeden, a nebo jich bude víc, teď přesně nevím, protože mám na starosti prostě ten běh toho celého jakoby kovářského dění, co se tam bude dít.
1: Já se musím samozřejmě také zeptat na to, to sympozium má vždy, už jsme to také naťukli, nějaké téma. Jaké je letos a co vlastně pro samotné kováře znamená? Dostanou přesné zadání nebo mají, abych tak řekl, velkou tvůrčí svobodu?
0: No tak přesné zadání, samozřejmě letošní téma, to už není tajný, je Má vlast. Už dopředu s přihlášením všech kovářů vlastně dostali indicie, co se bude dít, co se bude kovat, aby věděli nějaký rozměry, aby se to potom do celé té skulptury prostě dalo zakomponovat, no a já už si to potom budu muset skorigovat na místě potom.
1: Říká Miroslav Rudolf, u vás ještě zůstanu, když návštěvník přijde přímo mezi kováře, co všechno může během jejich práce vidět. Je možné sledovat celý proces, abych tak řekl, od kusu železa až po hotový výrobek.
0: Určitě, vlastně každý daný ten tým, co je přihlášený, tak má na jedný z těch čtyř kovadlin, co se budou střídat, tak má vlastně 2 hodiny na to, aby vlastně na to daný téma vykoval, co si vymyslel už sám a doma připravil, takže vlastně ten divák už uvidí vlastně od začátku do konce tu jeho tvorbu, ten jeho nápad, vlastně jak se s tím popasuje, s tím daným tématem a vlastně uvidí to vlastně od začátku do konce, když tam vydrží.
1: Tak pro toho běžného návštěvníka to musí být asi hezká podívaná, taková zajímavost.
0: Určitě.
1: V tom dnešním uspěchaném světě. Na druhou stranu, pro ty, kteří se tam budou prezentovat, je to možná fyzicky náročná profese. Je kovářství náročnou na fyzičku?
0: No, jak se to vezme, jako je to řemeslo jako každý jiný, takže vlastně je to jenom o tréninku a pak už vám to prostě nepřijde.
1: A pořád i v současnosti stále rozhoduje hlavně síla, nebo je mnohem důležitější, abych tak řekl, cit, zkušenost a nebo řekněme nějaká technika, technologie?
0: No, technologie samozřejmě je důležitá, ale mě mistr už na učilišti prostě říkal, že jednou ránou to zkazíš, třema to opravíš, takže jde o to jenom prostě bouchat a bouchat.
1: Přikivuje také náš druhý host Zuzana Janoušková, na kterou se obrátím jen tak s takovou lehkou otázkou. Vy jako žena jste si někdy zkusila tuhleto profesi?
2: Zkusila. Zkusila jsem vzít do ruky kladivo a není to nic jednoduchého, můžu potvrdit.
1: A bylo to v rámci nějakého sympozia nebo jen tak?
2: Bylo to v rámci našeho sympozia a
1: vlastně zkušenost je dobrá.
2: Zkušenost je zajímavá. Dobrá asi ne, úplně, ale zajímavá rozhodně. A opravdu obdivuju mistry kováře, co jsou schopni vytvořit z toho kusu železa za nádherná díla.
1: Jsem rád, že jste, Zuzano, doplnila slova Miroslava Rudolfa, na kterého se teď ještě obrátím v té další otázce. Dá se vůbec práce kováře naučit tak, že člověk začne třeba až v dospělosti? Mám tedy jako pocit, nebo jako představu, že to je asi řemeslo, které se dědí a asi se předávají zkušenosti možná už v útlém věku. Tak jak je to?
0: Tak v mém případě to tomu tak bylo. Já jsem vlastně nastoupil jako za mého otce, ale není to tomu tak. Jako samozřejmě člověk se učí celý život. To jsou prostě pravidla, které tam musí si člověk odbouchat, ale mám kamarády kováře, který začali až po 40.
1: Takže až v pokročilém věku.
0: Jsou z nich výborní nožížři, nechci jmenovat, ale jsou prostě... Když to toho člověka baví, tak nezáleží ani na věku, ani na zkušenostech prostě. Všechno je to jenom řemeslo, který se musí naučit.

0: Kam byste měl vydat jedinec, který by projevil zájem o tuhle profesi? Máte nějaký tip, kam by se mohl přihlásit, kam by se mohl podívat, kde by nabral zkušenosti a třeba se té profesi začal věnovat?
1: No tak samozřejmě asi je nejlepší vyhledat třeba nějakou danou kovárnu v jeho blízkosti, aby ne, jako je blbost, aby jezdil přes celou republiku, ale myslím si, že žádný kovář takový, když přijde někdo nadšenej, tak žádný kovář ho z kovárny nevyhodí.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Naše vydání posloucháte ve čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Mými hosty jsou stále Miroslav Rudolf a také Zuzana Janoušková, na kterou se teď obracím. Vy se staráte, Zuzano, o zázemí pro kováře, ubytování, stravu, všechno kolem toho, aby celá akce fungovala. Jak náročné je takovou skupinu lidí zabezpečit a řídit celou tu koordinaci?
3: No, tím, že vlastně rodina Svobodová, která je součástí této akce, vlastní penzion Hradní Bašta, který už vlastně od prvopočátku byl generálním partnerem sympózia, takže máme bohaté zkušenosti s provozováním restaurace i ubytovacích služeb, tak to pro nás zas až tak složité není. A krom teda servisu pro kováře, zajišťujeme servis i pro hosty, pro diváky.
0: A také pro doprovod těch, kteří se tam představují. Jsou nějaká specifika v rámci takového sympozia, kovářského sympozia, která souvisí s ubytováním, se stravováním? Je něco zvláštního, co musíte pro ně připravit? Je to nějaká energetická bomba, aby vlastně měli dost síly na předvedení toho řemesla?
3: Myslím si, že každé ráno začínáme bohatou snídaní a to je základ. A jinak, co se týče ubytování, kovářští kluci jsou skromní, takže
0: nic dramatického,
3: nevyžadují nic
0: tak
3: speciálního.
0: Já si myslím, že prostředí Bečova na Teplou nabízí i hezké ubytování, krásné zázemí, tak to všechno funguje.
3: To všechno funguje.
0: Říká Zuzana Janoušková. Já u vás ještě zůstanu, předpokládám, že právě mimo Výhně vzniká ta společenská část sympozia. Je znát, že se sem kováři vracejí nejen kvůli práci, ale také kvůli té atmosféře, kvůli lidem, kvůli tomu příjemnému setkání.
3: Určitě vznikají tam nová přátelství a od samotných kovářů to může Míra jistě potvrdit. Slýcháme, že je to jedno z nejpříjemnějších sympózí, že je to takové rodinné, malé, přátelské.
0: Potvrdí vaše slova, Miroslav Rudolf?
1: Určitě. Jako myslím si, že je to zaběhlá akce, na kterou se všichni těší prostě a chtějí se vrátit znova, no?
0: Po kolikáté se sympozium, kovářské sympozium v Bečově nad Teplou koná?
1: Teď máme 19. ročník, no, že už
0: tak téměř
1: příští rok, za 20 let příští rok, no.
0: To už píše bohatou historii. Já vím, že my jsme před mnoha lety si o tomto sympóziu povídali.
1: Já myslím, 2 roky zpátky to bylo.
0: A tak by mě zajímalo, vím, že jste od prvopočátku toho sympozia.
1: Vlastně prvních 10 byl můj otec, ale já jsem
0: rodinná
1: byl
0: tradice.
1: I s ním, tak. A vlastně od toho 10. ročníku jsme to převzali vlastně.
0: A Zuzana Janoušková nastoupila do realizačního týmu kdy?
3: No, od samého začátku vlastně.
0: I
3: těch prvních 10 ročníků, které byly pod taktovkou Bečovský kovadliny, kterou zakládal Mírovo otec, tak jsme byli u toho.
0: Jste byla ještě takhle malinká.
3: Ne.
0: Jste mladá žena. Tak.
3: Děkuji. A vlastně od toho 11. ročníku poteď jsme v tom realizačním týmu.
0: Zuzana, já zůstanu ještě u vás. Co letos čeká na návštěvníky? Kdybychom měli někoho přesvědčit, aby do Bečova přijel, na co byste ho jistě pozvala?
3: Určitě bych mu řekla, kde má zaparkovat. Protože kapacity parkovišť budou asi plný, tak nejbližší parkoviště je parkoviště pod hradem za hasičárnou. A pak jenom vyběhnou schodama nahoru a jsou v areálu Hradní Bašty, kde se bude všechno odehrávat. Na parkovišti jsou pracoviště. Míra doplní možná, kolik přesně jich bude? 4 stanoviště?
1: 4 stanoviště, na kterých se budou všichni kováři a ty daný týmy střídat. A plus moje stanoviště bude číslo 1, kde budu mít vlastně k sobě 3 lidi a my budeme dohromady dávat celou tu skulpturu.
3: A pak tam bude ještě stanoviště Západočeského muzea v Plzni, tam budou hamrníci z Dobřívu a ty tam mají takový interaktivní pracoviště, kde si můžou děti, dospělí vyzkoušet kování. Plus tam budou teda stánky Drátenický, jak jsem se již na začátku zmínila, že tam budou dílničky.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Tak my jsme se podívali také na to, co je připraveno pro návštěvníky, ale kdybychom nahlédli trošku do historie a povídali jsme si o odkazu sympozia, tak otázka na vás na oba. Jak vlastně tradice kovářského sympozia v Bečově nad Teplou vznikla? Tady je dovětek, zdali si pamatujete ty začátky, tak evidentně ano, z toho, co jste povídali. Já si myslím, že asi váš otec, Miroslave, to je ta osobnost, která přivedla tuto akci.
1: První vlastně nultý, který byl vlastně ročník, tak byl ještě, nebyl ani v Bečově, ale byl jenom jako přátelský setkání s kovářema u mého otce vlastně v kovárně. Takže to bylo úplně prvotní, no a potom vlastně ty další ročníky už přišli vlastně s baštou, že bychom to mohli rozjet trošku ve větším. No.
0: A také Zuzana Janoušková říkala, že byla od prvopočátku toho sympozia. Tak když se ohlédnete za těmi vlastně teď 18 lety, tak jaké byly pro vás? Jako pro ženu, která je spojená s takto náročnou profesí. Myslím tedy jako koordinátorka.
3: Rozumím. Myslím, nevím, jak na to odpovědět.
0: Byla to setkání příjemná určitě?
3: To rozhodně. A my se v tom týmu prostě vzájemně doplňujeme. Každý má na starost něco jiného. A pak z toho vznikne takováhle super akce, protože to dělají lidi prostě v harmonii a dělají to tak nějak s láskou.
0: A vy jste to také říkala v tom jednom vstupu, vznikají ta velká přátelství, která jsou silná jak železo, co říkáte?
1: Přesně tak.
0: Za ty roky musela vzniknout spousta výrobků. To je zcela evidentní. Kde je dnes můžeme třeba vidět a zůstávají některá díla přímo v Bečově nad Teplou?
1: Vesměs všechny díla jsou v Bečově nad Teplou. Existuje vlastně mapka, jo? Existuje mapka, kde jsou zakreslený vlastně všechny ty skulptury, které se vlastně za ty daný ročníky dělaly, no.
0: Já teď nevím přesně, existuje také kniha spojená s tímto sympoziem? Existuje nějaká publikace o sympoziu, kovářském sympoziu v Bečově nad Teplou?
3: Plánujeme příští rok vydat právě k tomu 20. jubilejnímu ročníku, takže to je teprve...
1: A vlastně už jsou rozjetý ty webové stránky, na kterých už jsou ty všechny daný ročníky jakoby zapsaný, takže se tam můžou lidi podívat i na fotky.
0: Já si právě říkám, jestli nestojí za to toto zdokumentovat, protože 19 let, ono asi možná při tom prvopočátku, první, určitě, druhý ročník jste si říkali, hele, uvidíme, ale najednou za rok už to bude u dvě dekády. Tak to asi stojí za to, aby se sepsali
3: ty
0: nějaké...
3: Ty 20 to máme v plánu.
0: Nějaké historické události.
1: Počítá se s tím, byla by to škoda.
0: My jsme pomalu v závěru našeho povídání, ještě dvě drobné otázky. Miroslave, kdybyste měl někoho, kdo kovářství nikdy naživo neviděl, popsat jediný okamžik, kvůli kterému stojí za to přijet do Bečova nad Teplou. Co by to bylo?
1: No, za mě osobně je to prostě ta vášeň. To železo, to musí mít člověk v sobě. Já myslím, že každý, kdo vidí, kdo přijde a nikdy to neviděl, tak stojí s otevřenou pusou kolikrát. A myslím si, že každý, kdo jde okolo, tak se do toho zamiluje.
0: Kdy a kam mají posluchači dorazit? To je důležitá otázka na Zuzanu Janouškovou. Tak kdy a kam?
3: Mezinárodní kovářské sympozium probíhá každý rok druhý víkend v září. Teď nám to vychází na 12. a 13. září a doporučila bych navštívit sympozium v sobotu. Začíná se kovat v 9 a končí se v půlnoci.
0: Tak důležitá pozvánka od našeho dnešního hosta Zuzany Janouškové a na vás na oba úplně poslední otázka. Máte každý 10 vteřin. Začnu u Miroslava. Co pro vás sympozium, kovářské sympozium v Bečově nad Teplou znamená osobně?
1: Pro mě osobně parádní zaběhlá akce, na kterou samozřejmě všechny zvu a myslím si, že je to nezapomenutelný zážitek. Prostě každý ročník je trošku jiný. Samozřejmě je to dlouho, takže už to splývá, ty všechny ročníky, jako když se mě zeptáte na druhej, tak už si úplně nebudu pamatovat. No.
0: Co odpoví Zuzana Janouškova?
3: Pro mě jsou to přátelská setkání, spousta radosti a znamená to prestižní akci pro celý Bečov.
0: Hosty čtvrtečního a zároveň prvního poprázdninového pořadu, O čem se mluví ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, byli Miroslav Rudolf, děkuji za rozhovor.
1: Hezký večer.
0: A za návštěvu ve studiu děkuji také Zuzaně Janouškové. Díky.
3: Taky děkujeme.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví?

wozu pomalućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co sní?
1: Počasí.
2: No a k našemu podvečernímu vysílání a k pořadu Den v kraji patří také informace o počasí. Já jsem teď ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni a takto po telefonních linkách ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary zdravím Josefa Cinka, hezký podvečer.
3: Pěkný podvečer.
2: No a když si povídáme v tom podvečerním čase, tak se nabízí otázka, jaké počasí bude dnes večer a také v noci.
3: Tak momentálně nám v současnosti místy slabě prší, vyskytuje se slabý občasný déšť, za poslední hodinku se nám citelně ochladilo. Nejvyšší teplotu jsme dnes naměřili v Sokolově 23,1 stupně Celsia a ty současné teploty se pohybují už někde mezi 15 a 18 stupni a nejchladní je momentálně v Aši, tam nám teplota spadla na pouhých 14 stupňů. Zpočátku se nám tedy bude ještě na některých místech vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ty srážky by měly v horizontu následující hodinky postupně ale ustávat a v průběhu noci se srážky potom budou vyskytovat už jen zcela ojediněle ve formě nějakých lokálních slabších přeháněk a to svědčí pravděpodobností spíše už jen na horách než na zbytku našeho území. No a k tomu nás bude provázet po celou noc převážně zvětšená oblačnost, oblačno až skoro zataženo, no a ty nejnižší noční teploty ty nám klesnou na 16 až 13 stupňů Celsia.
2: Zítra přivítáme poslední den tohoto pracovního týdne. Jaký bude z pohledu meteorologů u nás v Karlovarském kraji?
3: Tak zítra tedy v pátek ten průběh počasí bude opačný, než jsme měli dnes. Více oblačnosti nás tak čeká, tedy v té první polovině dne. Převažovat bude zpočátku většinou oblačno. Odpoledne bude pro změnu ale více sluníčka s polojasnou k večeru až skoro jasnou oblohou. No a v pozdějších večerních hodinách nám začne té oblačnosti opět pozvolna přibývat a v noci na sobotu se postupně přidá opět občasný déšť. No a teploty ty vystoupí zítra na 24 až letních 27 na Sokolovsku, tam bychom mohli naměřit i 28 stupňů, no proti tomu na horách v 1000 metrech, tam nás čekají zítřejší maxima kolem 20 stupňů. No a vítr ten bude zítra zesilovat, bude tedy foukavěji než dnes, odpoledne očekáváme čerstvý západní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů a od vyšších poloh pak místy s nárazy až kolem 15 metrů, což je v přepočtu rychlost až kolem 55 km v hodině.
2: O počasí podrobně Josef Cink, děkuji za informace, přeju klidný čtvrteční večer a někdy příště naslyšenou.
3: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nadační fond v Chodově na Sokolovsku nakoupil kufříky s pomůckami prvňáčků z místních základních škol. V Karlových Varech dnes druhým dnem pokračuje folklorní festival. Novináři Českého rozhlasu Pazderka a Soukup získali cenu Rodolfa Metka. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Prvňáčci ze základních škol v Chodově na Sokolovsku dostali kufříky s pomůckami od místního nadačního fondu Chodov pomáhá. Každý z nich stál 1500 korun. Součástí výbavy budou pastelky, štětce a další pomůcky, které děti využijí při svých prvních úkolech, říká předseda fondu Ladislav Zapf.
2: Nápad s kufříkama nebyl jednorázový. Základní školy, mateřskou školu podporujeme v Chodově již třetím rokem, protože fond byl zřízený v roce 2022. A rozhodli jsme se tak, protože fond byl zřízený proto, aby jsme pomáhali rozvíjet kulturní, sociální, sportovní a školskou oblast ve městě.
1: V Karlových Varech dnes druhým dnem pokračuje další ročník folklorního festivalu. Na různých místech regionu vystoupilo celkem 15 souborů a hudebních uskupení z 6 zemí. Dnes byl na programu například jarmark lidových řemesel v Karlových Varech, vystoupení zahraničních souborů v Sokolově na Starém náměstí nebo zahajovací koncert v hotelu Imperial. Pokračuje dramaturgyně a choreografka Eva Hanková z organizačního týmu festivalu.
3: Festival velmi úzce spolupracuje s nejrůznějšími institucemi. Nejenom porcelánové slavnosti, ale spolupracujeme s Karlovarským symfonickým orchestrem, s Karlovarským muzeem, takže pomalu získáváme nejenom vyloženě příznivce folkloru, ale i historie, popřípadě klasické hudby, takže to nás nesmírně těší.
1: Program folklorního festivalu pokračuje do neděle. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Převzali na Révovém nádvoří pražského Klementýna. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
4: Ondřej Soukup,
5: Josef Pazderka, míříme na východ.
6: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
7: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sledují já i kolegové řadu let.
6: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
8: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
6: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Anu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahu s Ruskem. Podle českých úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli příslušníci ruské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázána.
0: Počasí.
1: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo. Přes den polojasno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nehoda nákladního auta s cyklistou na silnici u Hájku na Karlovarsku by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy.

Vážení posluchači, příznivci dechové hudby, zdravím vás ze studia Českého rozhlasu Plzeň. V první písničce, kterou jste slyšeli, se zpívá o městě Staňkov na Domažlicku. Tam žil Karel Fitztum, o kterém dnes bude řeč. Všechny písničky budou od něj a zaspívají je Ivana Brožová, Ivana Zbořilová, Marta Fitztumová, Jitka Strejcová, Josef Opat a Karel Jindřich za doprovodu plzeňské dvanáctky Jaroslava Tachovského. Než se budeme věnovat Karlu Fitztumovi, tak se na chvíli vrátíme do historie jeho rodu. Ale to až po Polce, tam u Kyjova.

Rod Fitztumů pochází z malé vesničky Čermná u Staňkova. Tam se narodil jak děda Jan, tak jeho čtyři synové. Děda Jan se i přes odpor jeho otce naučil sám na klarinet tak dobře, že ho o svém hudebním talentu přesvědčil a ten mu koupil nový nástroj a nechal si naučit u kapelníka Štengla ve Staňkově. V roce 1899 narukoval na 4 roky na vojnu, kde 3 roky hrál na klarinet a 4. rok již hrál na křídlovku, na kterou se na vojně naučil, takže do civilu odcházel jako křídlovák. Po vojně se dostal do kapely bratrů Krištofů po chalupě Němčíků z Hlohovčic. Po několika letech v roce 1917 se stal kapelníkem a tímto datem se začala psát historie Fitztumovy kapely. Po otci se stal kapelníkem jeho nejstarší syn Jiří, který hrál na křídlovku u vojenské kapely 35. pluku v Plzni a toho pak vystřídal nejmladší syn Karel, otec našeho Karla. Jeden čas hrálo v kapele 5 Fitztumů, otec a 4 synové. Stojí za zmínku, že již v roce 1943 hrála Fitztumová kapela poprvé na večírku Psohlavců v Praze. Poté se těchto pošumavských večírků, které mimochodem organizoval Jaroslav Žáček, rodák z Černé, účastnili každoročně po několik desetiletí.

Tak a nyní již ke Karlovi nejmladšímu. Narodil se též v Čermné u Staňkova 28.6.1942, ale v roce 1945 se celá rodina stěhuje do Staňkova. Své muzikantství zřejmě zdědil po předcích, i když začátky tomu neodpovídaly. Začal na housle, ale ty ho moc nebavily. Tak se ve 14 letech začal s pomocí otce učit na trumpetu. Na to si přibral ještě bicí, které ho moc bavily, a taky na ně začal v 16 letech hrát v kapele svého otce. V 18 narukoval na vojnu do Písku, kde se sešlo několik muzikantů a založili si kapelu. Potkal tam také svou životní lásku, Martu, která s kapelou zpívala. Ta ho pak provázela životem nejen jako manželka, ale i jako zpěvačka v jeho kapele. Poslechněme si Martu spolu s Jitkou Strejcovou v Polce na Kamenských Lukách.

Po návratu z vojny se vrátil do kapely svého otce, kde hrál na trumpetu. Až po odchodu bubeníka Karla Jakla se vrátil ke svým milovaným bubnům. V roce 1977 převzal po svém otci kapelu a zároveň jí dal nový název Regent, který ale v roce 1991 ukončil svou činnost. V roce 1999 začal hrát v Hájence Miroslava Palečka na trubku. Mimo muziky měl Karel velkého koníčka, a to rybaření. Bydlel blízko řeky Radbuzy a tak, jakmile mu čas dovolil, byl u vody. Jeho přání bylo chytit velkého sumce, ale zůstalo jen

Aranžoval a upravoval písničky již v 16 letech, tehdy pro otcovu kapelu a pak i pro Regent. Karel měl dar v tom, že když vyšel nový šlágr, okamžitě ho upravil pro svou kapelu, takže na příští hře se hrál. No a to se lidem líbilo, protože slyšeli novinky naživo a jezdili za kapelou jako takový fanklub. Skládat své písničky začal kolem 30 let a na svém kontě jich má kolem stovky. Jeho přáním bylo natočit své autorské CD. To se mu, jak jste dnes slyšeli, v roce 2014 splnilo. Bohužel během natáčení skonal. Karel zemřel 1. dubna 2014. Vážení posluchači, bylo mi potěšením strávit s vámi půl hodinku při krásné muzice a vzpomínce na Karla Fittstuma. Příště se na vás těším opět na vlnách rozhlasu vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se

budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas z Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.

Polka pro dva klarinety v hudebním zpracování Josefa Krčka otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Dnešní špalíček nese podtitulek Jablíčkový a pěkné melodie, které jsem do pořadu vybral, budou na slovní vstupy reagovat. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Kdo chce být zdravý, cítit se po těle i po duši fit, vypadat mladě, měl by si dopřát každý den alespoň jedno jablko. Tuto moudrost jsem přijal i já od svých rodičů a prarodičů. Jablko, celoročně dostupné šťavnaté ovoce, celkově posiluje organismus a také zpomaluje proces stárnutí. Dá se tedy potvrdit i to, že jablko je lepší než lékař.

první zmínky o pěstování jablka pocházejí z Asie a datují se před mnoha tisíci lety. Lidé si velmi rychle uvědomili, že jablka jsou výborným zdrojem vitaminů a minerálů a začali je proto pěstovat jako plodinu. Zejména v Římské říši se jablka těšila velké oblibě a staly se symbolem prosperity a moci.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní na téma Jablíček a jabloní. U nás v České republice se pěstují mnohé odrůdy jablek. V popředí stojí ty, které jsou oblíbené zejména svou chutí a výživovou hodnotou. Pro jejich pěstování je typické mírné podnebí a hloubková půda s dobrým odvodněním.

Jabloň je vznešen strom, který je v mnoha kulturách spojován s různými symboly a významy. V některých zemích se jablko považuje za symbol poznání a vědění, v jiných zemích se spojuje s krásou a láskou. V náboženstvích je jablko spojováno s hříchem a často se objevuje i v biblických příbězích.

V posledních letech se na veřejných vystoupeních objevují i slavnosti jablek. Některé jsem s plzeňským lesem, malým lidovým souborem, absolvoval. Letos jsme pozvaní na zámek Bor, kde nás v sobotu 26. září o 14 hodin můžete na slavnostech jablek zhlédnout.

Jablko je příkladem ovoce, které změnilo historii a inspirovalo kulturu. Pro jeho oblíbenost se otisklo i do řady lidových písní. Některé z nich jsem vybral i do dnešního špalíčku. Bohužel, ale náš čas se naplnil. Musíme se rozloučit. Hezký večer při zakousnutí do šťavnatého jablíčka přeje Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve vodní nádrži Březová u Karlových Varů dál ubývá voda. V Plzni začíná 12. ročník Mezinárodního festivalu pouličního umění Plzeň Baskin Fest. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Vodohospodáři chtějí kvůli suchu omezit odtok vody z nádrže Březová. Hladina už totiž klesla na nejnižší provozní úroveň, při které se za běžných podmínek voda z nádrže nevypouští. Povodí Ohře proto požádalo Karlovarský kraj o povolení mimořádně snížit odtok, říká mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Z 220 litrů bychom klesli až na 100 litrů za vteřinu. Cílem je, abychom v nádrži udrželi alespoň nějaké minimální množství vody a byli schopni zajistit aspoň nějaké množství vody v korytě pod hrad.
0: Centrum Plzně až do neděle zaplaví hudebníci, akrobaté a živé sochy z celého světa. V krajské metropoli startuje 12. ročník Mezinárodního festivalu pouličního umění Plzeň Baskin Fest. Lidé tak v ulicích uvidí desítky spontánních vystoupení. Podrobnosti přidá jeden z pořadatelů festivalu Jan Šinko.
3: Každý den bude program mezi 12. a 10. večerní a vystoupí na ně muzikanti, akrobati, cirkusáci, tanečníci a spousta dalších umělců z celkem až 18 zemí světa. A další informace, včetně programu, mapy, najdete na našem webu buskingfest.cz nebo na našich sociálních sítích.
0: Festival Plzeň Baskin Fest potrvá v plzeňských ulicích do neděle 6. září. Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády. Izrael by měl propustit 5 libanonských občanů zadržených v jižním Libanonu, oznámila to kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Propuštění vězňů je podle agentury Reuters součástí jednání s Libanonem o navrácení ostatků členů židovské komunity, kteří byli v zemi zavražděni v 80. letech. Izrael od války s Hizbaláhem v roce 2024 zadržel přes 30 Libanonců, včetně civilistů. Odhaduje to výbor, který se záležitostí zabývá. Na svobodu se dostanou ti, kteří prokazatelně nemají žádné vazby na ozbrojené skupiny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra dopoledne čekejte oblačno až skoro zataženo. Přes den až polojasno, zejména na horách ojedinělé přehánky. Večer začne oblačnosti opět přibývat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů Celsia. Na horách 13 až 10. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách 20 až 23. Povane zpočátku mírný, odpoledne čerstvý západní vítr, od vyšších poloh místy s nárazy kolem 55 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Velká malá písmena Evergreen v Hezky česky. Tak co tu máte dnes, co se týká malého velkého písmene?
2: Tak tuhle jsme s kolegou psali takovou kapitolu o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým, ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé. Kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
2: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby?
2: Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer. Lačerate šukar šuniben. Socioložka Selma Muhič-Dizdarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Muhič-Dizdarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivé je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jakoby v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Muhič-Dizdarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu tuším ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako i stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono tam mluví jako o Romech, že nechtějí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jako nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech Oroma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasovým aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty, taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněno tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Bylo to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říká, že se má dobře a že se podívá další takový turné.
6: Já mám s ním fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
8: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
9: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaké komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce, brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
8: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a Klíčky.
10: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
9: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme to zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
11: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
12: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
11: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
13: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kvota 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
11: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
14: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
11: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
15: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
15: Alex a host.
16: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo. Jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký. Takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediný, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Herec a host si povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probouzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě o tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový, víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel od nikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono? Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolik?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jako by pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelé.

0: kývnu a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
1: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pociťoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
0: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojilo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou jsme
1: museli. Máte ve filmu
0: den,
1: po celý natáčení
0: toho filmu jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
1: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
0: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul, a doufáme, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rajlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
1: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
0: Já
1: byl?
0: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům.
1: Solitér.
0: Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
1: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože a nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma? Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani té produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuji to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai-box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herství jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize. A u té hudby jsem sám doma a na papíru něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho? Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebník nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai-box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: U Hodonína teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tužky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tužky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích, spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků, se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano.
7: A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědou.
10: Klasická Kohinorka.
7: Nasparanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
7: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. 10 000. 100 000?
10: Spíš 100 000.
7: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
7: Pane, jo. Můžu dál?
10: Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
7: Že tady už stroje nejsou, tady už jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Líblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
7: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolaly antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
10: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
7: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
10: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
0: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy, a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Majsla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtenštejnu pověřil Majsla provedením stavby paláce ve vídeňské Herengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut, proknížata z Lichtenštejnu, kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná, jakákoliv třeba tady z těch obrázkových, a je učená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firm, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslících tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tužky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada Mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmývatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teď bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tato technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tato novinka už není, to už se dělá léta. Jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací. Jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom. Že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká, to jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá. Pohotření. Takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola a ty jsou hodný.

0: přidat 19 stovky, to se to je taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
0: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako Progresso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
2: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu 2. místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech, zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
2: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rudky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo

0: své slovo zpátky brát, tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: je to zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tužku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou. A vzpomínám si o zašlých létech,

0: její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském variete, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, které umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Drašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem, a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. Na Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu Veverží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Dnes.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. On ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společné to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého. Jako, oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
3: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný, já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi Král Gumiku, Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
3: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva to byla pro někoho, kdo stále musí, jako je puncovaný komik,
3: opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný, nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkají, obyčejného normálního člověka. To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš v ukaze, každý jsme jiný.
2: Ano.
3: Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy, jistě.
3: Dejme tomu, jistě, tak říkajíc, ano, normální typ dělníka, jako, ano, jak by řekl, ano, režisér, ano, ano, nebo asistent, ano, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, no, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
3: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je, ano, pochopitelný. Ale nemusíš může se o to starat, jistě, protože ten je ten humor. Tam.
4: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme ďas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře,

0: Poprav mě si, že říkám nesmysly. V divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
1: Ano.
0: V Radokově režii.
1: Detektiva Střelu.
0: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě vidějí v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne, volovo, to je určitě moje.
1: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
0: Jo.
1: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
0: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
1: Když je druhý šťastný.
0: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy od diváků.
1: Jo.
0: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to je jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
1: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že? Jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
0: Jsi lišák. Lišák seš, no?
1: No, ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte, já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
0: Ano, telefonu, ne
1: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
0: Ano, stručně rychle.
1: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
0: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
1: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček. A potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
0: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci. A já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

už neusnu, já snad nakonec budu muset číst. Ach pro Pětran, on už dohvízdá, a já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle zbrusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě, okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám, jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesáte. Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To, no, jistě, že?
2: Jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov vtip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit, já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce, a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že ho dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těle rozhovoru nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jist, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk, ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas CZ/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naše webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tom domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci, nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem, Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek a na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvykla, ale nebrání třeba v kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny, tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to bych si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvilečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali, má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství, nebo podobně. Mně bylo kolik 16, 17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát dorežnový pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: No, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělce bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to je jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí takový čip country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Odine Dokop, Přivnice ze Zlína, a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: At.
1: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
2: Volám z Uherského Hradiště.
1: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou.
2: Ano.
1: Povídáme si o tom, co máme doma. Za žádnou cenu bychom se toho nezbavili, právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
2: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk, člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
1: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
2: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
1: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
2: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
1: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
2: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jarušku, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových

0: věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, jde rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě paní pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiska. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natahly, prostě každý ráno se natahly. A oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže,
1: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
0: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Za prvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, blablabla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
1: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
0: spojí.
1: Já
0: nevěřím na
1: náhody.
0: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
1: Děkujeme. To byla hezká tačka za vaším vyprávěním. Ano.
0: Já moc děkuju všem, že předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
1: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danu, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma. Je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A
1: to nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko je prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se dá ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka. Mm-hmm.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila, dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové a
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí, můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. Já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedé, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Děkujeme. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let. Připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým. To byly kdysi, tady kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna. Takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na to se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky, ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství. A to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a je i maminka v kroji, jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici Senici a on chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten někdy používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je
2: stole.
0: Fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásný, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí.
0: A víte, jak se dostal do vaší rodiny?
2: No.
0: Nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, vy jste pokladnice.
2: Mám příběhová
0: pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase příště.
2: A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková a teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, ne, že bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na fonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, roce 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho dodneska mám, že už je to přes 9 kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolínka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nevám na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam bylita vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, ta kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8 tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takové, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práci a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla pro něco bočinenu. A on se díval po jiný, by se šla na to a říká, že já to od vás koupím, já to toho za to, za to. Já říkám, ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk pamatuji. Často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině.
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme.
1: Ano.
0: A vy teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci věděli, jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a máte to popsané? Má každá fotografie popis?
1: Alba, ty fotografie, ty alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžku nebo nějak takový. No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole tenkrát vždycky fotilo a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: po svých předcích. To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďkon, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. Mm-hmm. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, ale my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líco, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty, no, nejsou nebo zanikly, nebo prostě, není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi, nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne? Máte nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co se jako, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva, nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No, nic se neděje, Jani.
1: Nevím, předtím to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Ano, a dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty

0: zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávali z generace na generaci. A dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře. Jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: taky, chvíli vysílala. Taky nashledanou, ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad výuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni. Potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavby vedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiné řemeslo. No a když byla válka, mám výuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té prateče i její kuchařku, takže to schovávám. A ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska-Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, který byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala ve snu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční ano, list, ano, fotografie, roku, staré dopisy.
1: Ano, z roku
0: 1866
1: se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou. Dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byla škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka, mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné, všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl, já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce, sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že do toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří to byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že neštěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8-letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radu ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je, u kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě, tu ránu dal si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. To je skála pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, škobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák výjima chladný. Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónech v ulici.
4: Venkovský. Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, činou maličky.
5: Prakticky, domeček, řekněte rovnou dům.
2: Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum!
5: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí se neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco vším posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, je z půlky začátku, nevězte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku, možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
9: nebylo
8: babička.
9: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
8: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený, a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky, Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten Paša byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků. Tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou... Takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: Teď to
4: začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka, nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu, ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigartašce.
4: No jo, ale ještě cigaretu,
3: taky, se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se Františku. Já jsem si říkal, který uliční...
4: Ten večír.
2: Ten večer ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se Františku.
4: Víš, jak to
2: ráno
4: bylo,
2: jsem
4: to
2: se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
3: hypnotizéra. No,
5: no, co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti budiš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, jež valič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No, prosím, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu.
3: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo?
5: Ano, to poenta je tahle ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo báje, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co dělá svou Carmen, si dřepla, vyhazovala Katie. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco se hnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce.
3: Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat?
2: Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy také. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl

0: bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
1: Našel jste?
0: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
1: Kde je poklad? Patří nám.
0: Hledejte. Hledejte jako já.
1: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
1: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
1: Na

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Ben Gunna. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdou sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: No, chtějí vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Ben Gunn. No to je přece Ben Gunn.
2: Ben Gunn nás vovolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Ben Gunn.
5: Živý Ben Gunn. Přišel si pro tebe. Honzo Silvere.
1: Ben Gunne, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
1: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Ben Gunn, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestal jsem Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
7: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nech nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho
5: pevně! Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseille.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.